0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, see, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Jawohl. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mi. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo, vy jste ustaraný, jo. Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu, helbe, zweimal bier, ja? Dreimal bier, ja? Helbe, ich zahle. No, heimat, no. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový

0: je staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný, zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvče na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka.
1: Ebeň, hokášol, ödne, gvájos, čomál bere, sugar, hojo, sugar, sugar, sugar, vegetolot.
0: A děvče se usmívá a volá na chlapce,
1: megeď konga, pakašomáť, koko, vedmere, hledmere.
0: Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímo, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový. Tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda, jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo. Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrhne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrhne, ucho, no. To Maďar řekne, a má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozaděval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu, taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on, jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný, doufám, že to je tak jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá? Jo? Protože v Maďarsku, v maďarštině není ta vazba komu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřežky užít přísloveč. No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se ne... Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Co vám...
0: Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Takhle. Tam se musí...
1: Edit máčal verötök.
0: No je to tak.
1: Edit máčal verötök. Mágoč ala megküsz üsen háros iszván szolgácsán. Mágoč ala. Elvegevege meg a tanyagyan. Vágoz üt vekes. Vekes együtt mákal ámorosa szóval vájos. Megesontal váradnag a nyagol tatabányáhon bevágás alarat. Sabákat üvök, az üszve vágon, meg egy szerves hűrvágonnyal elmentük. Megis emekül űrül májasatot, efekent, elges ajarla, várad meg egy száratot.
0: Tomu se zelení.
1: Ő megy grünelet neked, grünel vágaskod, grünevágan neked. Jaj, meges a lavágasam, meges a papára, meges a lavágasam, a lavágasam. Ebeket nyomval hűdöl, lakos gulásperkel, jaj, sugarvágy kaka mehetje veled.

plak na mušáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani řev, ani smích, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani plášť na mušáky neplatí. Ani prach, ani prach.

Chladnej vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Polož mě, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tak halo, divnej pane.
1: Povídám, dej mě pokoj, to bys mohla vědět, že nebo mohl, nebo mohlo, že když tady člověk přemýšlí, že se nevyrušuje.
0: Mohla.
1: Vypadáš jak mohl na první pohled. To pak tě vychovává, že to nevíš.
0: No přece maminka mě vychovává.
1: Maminka? Tatínek ne?
0: Ale taky.
1: A kdo vychovává maminku?
0: No nikdo, ta už je vychovaná.
1: A tatínek taky?
0: Taky.
1: No tak máš po starosti. Nečum, jdi domů, maminka ti vaří při nohu. Jdi domů, nech mě bejt, já si tady přemýšlím.
0: Já jsem jenom povídala, že jste jako divnej pán.
1: Mě nezajímá, co jsi povídala. Co je na mě divnýho?
0: No tak se podívejte na ten kabát, jak je vám malej.
1: Kecáš. Kabát je v pořádku, já jsem velký do toho kabátu, to je rozdíl. Já jsem býval malá elegantní figurka, panáček k pomilování. Na to pole podle skal zelený mužík zatleskal jsem býval já.
0: Tak vy jste jet asi vitamíny, ne?
1: No samo sebou. Co to je?
0: Je, vy nevíte, co jsou to vitamíny?
1: No, vitamíny jsou, když?
0: No. Když je salát zelený.
1: No vidíš, já jsem zelený.
0: No tak jste salát.
1: A nebude se matinka zlobit, když ti urazím kebuli?
0: No, vy mi stejně připadáte jako z pohádky.
1: No to je řeč, takhle má každá mohla mluvit. Samo sebou, že jsem z pohádky. No já pak si na to přišla. No neboj, neboj, no povídej, no.
0: V pohádkách jsou většinou příšery.
1: No a kam pak se chodíš koupat, děvenko?
0: No a když jste z pohádky, tak mi můžete splnit nějaký přání, ne?
1: To bych mohl, ale musíš mě pomoct.
0: No a co mám teda dělat?
1: Já mám tady zakopaný hrnec zlata, co to povídám? Prostě když mě pomůžeš najít ten hrnec, tak já ti pomůžu taky, budu, co chceš, tak...
0: Tak pomůžu, co za to? Jaký přání mi za to splníte?
1: No to si musíš vybrat ty, no já nevím.
0: Jejda, počkejte, já tady mám takovou knihu a tam mám moc různých věcí.
1: No.
0: No tak, televizní vysílačka, $450.
1: To ani nevím, co je.
0: Prut na slunce, 7,50.
1: Jsou vyhozený peníze, prut na slunce, tě naučím chytat slunce do ruky.
0: Vážně?
1: No samo sebou, já ho vemu za fousy, sumec je vůl, ten se nehne.
0: A panenky se zavíracíma očima.
1: Já už si nehraju.
0: Kuchyňka.
1: Si nevařím.
0: A pumprlík, který kejchne, když se zmáčkne.
1: Ukaž, co to povídáš, pumprlík, který, no, co ty lidi nepotřebují ke štěstí. Pumprlík, který kejchne, když se... Tohle je dobrý, podívej se. Přenosný tunel pro železní čáře na prázdniny. To je moc dobrý. A nebo tadyhle česnek bez zápachu, 10 centů.
0: To nic
1: a heleď, zápach bez česneku.
0: To je lepší.
1: To je báječný, že i když nemáš česnek, můžeš smrdět
0: jo,
1: v kuchyni. To je báječná věc. A co to je ta knížka?
0: No, to je katalog obchodního domu Bersi a Dejsi.
1: Aha, to jsou nějaký anděle štědrosti, ne?
0: No, všecko mají, od špendlíku až po lokomotivu.
1: No, ale já si myslel, že bych ti mohl splnit něco lepšího, než je tady v té knize, nějaký lepší přání, třeba například...
0: Aby co divný, pane?
1: Aby pro vás máma i táta vždycky rádi měli čas. Jako má čas pro mláďata, třeba blecha, nebo slon, anebo dikobraz. Aby se holky smály a školy se nebály, a kluci jak by smet. Aby byly zadarmo balónky. A aby se už nešetřilo na kanónky. A aby až budete velký, život ráj byl, a ne pes. A aby o tři koňské délky svět byl dále, než je dnes. A víš co?
0: Co?
1: Támhle zazvoníme na domovníka, já mu podrazím nohu a ty ho poleješ, pojď.

dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi.
1: Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že vývojové fáze, kterými lidstvo procházelo, jsou pojmenovány podle toho, s čím kdysi pracovali kutilové. Tak období, kdy dělali z kameny, je nazýváno dobou kamennou, pak přišla doba bronzová a železná a za našeho mlada vyvrcholil věk elektřiny a páry. Není teda bez zajímavosti, že všichni kutilové dodnes procházejí podobnými vývojovými stupni a je tedy i pochopitelné, že jim jednoho dne začne taky vrtat hlavou elektřina. Tedy hlavně těm, kdo o ní nevědí ani F, elektrotechnikům a jiným lidem od fochu, elektřina nikdy hlavou nevrtá, ti nemají v celém bytě ani jednu zásuvku, jenom někde jim koukají ze zdi dva dráty a na ty připojí tu lampu, tu svářečku, tu žehličku a to jim stačí. Ale člověk, který měl celý život z elektřiny strach a nikdy se nedotýkal drátů na zem spadlých ani těch, co na zem nespadli, začne jednoho dne být nespokojený. Proč? Protože nemá dost zásuvek a nemá dost světla. Všimněte si, že každý dům a každá chalupa, i ta vaše, je plná nepříjemných temných zákoutí, kam je posetmění o strach jít. V takovém jednom černém koutě by si na vás mohl jednou někdo počkat a nedej pánbu, jak by to dopadlo. U záchodu bývají takováhle místa, nebo ve sklepě, že ano? Já vám nechci, vážené posluchačky a vážení posluchači, sahat do svědomí, ale považujete váš záchod za bezpečný, když se tam vypravíte někdy po půlnoci? Nikdy nemáte dojem, že se najednou zdvihne poklop a v něm se objeví chlap jako hora, v levačce bambitku, v pravačce sekiru, přes oči masku a hr na vás? No tak vidíte, já mám takovýhle pocit na chalupě už dávno a všichni chalupníci jak by smet. Tak se nedivte, že se jednoho dne nachomítnou přitom, když někdo někde dělá zásuvku nebo vypínač. V tu chvíli se jim rozjasní v hlavě, v tu chvíli vidí, že taková zásuvka nebo lampa s vypínačem je něco tak jednoduchýho, že je jim až hamba, že se o to nezajímali dřív. Rázem přiběhnou domů s kamarádem elektrikářem, kamarád vám počmárá zdi čárama, kudy jako povedou dráty, pomaluje vám je kolečkama, kde budou krabice a vypínače a žárovky a chalupník si urychleně, nejdéle měsíc po malování chalupy, sežene majzlík a začne elektrifikovat. To se ví, že si těch koleček nechal namalovat málo. Když už je v tom, tak to vyseká do spíže a k půdě a dozadu na dvůr a za dům a ke dřevníku a pod kolnu. A neměl by taky na komín vystrčit červenou žárovku kvůli letadlům? Tam radši ne, ale ke vrátkům, ano, ke vrátkům, jo. Ať člověk vidí, koho to sem čerti nesou, když je venku tma jako v pytli. A tak jednu sobotu člověk seká a seká, hádá se s ženou, která nechápe, že se z toho musí prášit a řeči má a přitom to člověk ne.

Dělá pro sebe, ale pro ní. No tak to práší, no od toho jsou prachovky a smetáky, aby se to dalo zase do pořádku. A v neděli natahuje chalupník podobně kabely, desítky metrů kabelu, to není byt, to jsou ervěnice či chvaletice a po obědě přijde kamarád, spojí vám to v krabicích, zatímco vy připojujete podle jeho vysvětlení zásuvky a posloucháte jeho frfňání, že jste mu nechali v těch krabicích moc krátké konce kabelů a že to jde špatně propojovat. Když padne soumrak, jde to zkusit, jde zapnout hlavní vypínač a prásk, v tu ránu zhasnete celý okres. Oba jste jako opaření, oba koukáte, jako když vám uletěly včely, žena jde hledat svíčky, co zbyly od vánočního stromečku a zase ty řeči, u nás se bez řečí nic neobejde, no to my víme, že jsou pojistky pryč, nejdřív se musí najít, kde to je, že ano, a pak se to spraví. A najde se to, to se ví, že se to najde, vždyť jste připojil ty dráty v zásuvkách k úplně jiným šroubkům, k těmhle prostředním jste to měl přidělat, ne k těmhle dole, tady to dělá kraťas. Jenže se to najde až druhý den, protože co se dá najít při svíčkách, že ano? No ale druhý den dům svítí jako maják, všude je záře jako ve dne, všechny tmavé kouty zmizely a když to takhle pěkně vypadá, tak člověk snadno zapomene, že ještě včera říkal ženě, že než by poslouchal ty řeči, tak radši doma už na nic nesáhne, i kdyby za ním lezla po kolenou.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucanský šípky najmou dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zvrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucanský šípky najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: hodná! Tady něco hoří! Tady něco hoří! Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
1: Emile, hoří nám v pokoji!
0: Ježiš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj! Běž rychle! Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej, jo? Já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa? Hej, cákej na to nějakou vodu, jo? Nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo? Cákáš na to, cákej? No. Těmuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No tak to lehneme popelem, to nic, nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbu. Ale kdo by to mohl? No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho ta... Helej, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, Soutuško, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Helejte, nechte se to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutná. Ale já porád nezavěšu, co vidíte porád? No, nám tady něco doutná a paní tam zatím se to... Jakým pořadí? Hej, stříkej a hlavu vzhůru. Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No. A ano. No. Teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Franta... Halo, soudružko, je to Franta... Prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Halo, prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípůj. Halo, promiňte, já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval... Prosím? Co jako to, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, nějak tady přihoří, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeboval bych účastníka Františka Křížalu, jo? Prah 4 Kánovnická, prosím? Křížala, sušená švestka, Kříži Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, holka, stříkej, stříkáš tam? No, ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to trošku hodně. Tak, no, kde pak tohleto, hned volat požádá, kde pak tohleto? Halo? Těbu, Franto, hele, Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? No, to je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo? Hele, Františku, těbu, Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval to, když volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý co? Známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: Tady nevoláš hasiče. Ježíš, to tady
1: požární opravdu... služba? Tady Praha 6, Lidická 3.
0: Ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Jak to?
2: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidíme.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jeho vzduch byl plnej boje,

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit. Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním klátkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně téhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spad z města Činžáků rovnou do města Chat.

stranou zůstat stát. Dál od města činžáků i města chat.

Okay. 그럼 이제

kecat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se.

se o tom nikdy nedoví, že už dávno jsem je začal vážně brát. Jenom škoda,

zprávu nesu. Já snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel a já jsem pochopil.

jsem nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá, přiletí k nám

vést pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde dnes i důvěra.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu obývat.

0: a country boy.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Nadě, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se

tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musíte žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlídný, když ví, že jdeš ke dnu,

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Severní obzor nad Českem mohou v následujících dnech za soumraku a při rozbřesku ozdobit tenké závoje tzv. Nočních svítících oblak. Sezona jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování ukazu není zapotřebí žádná speciální technika. Je vidět pouhýma očima. Do vesmíru poletí Aleš Svoboda.
2: Brno hlásí Svoboda do vesmíru. Brňan Aleš Svoboda se stane prvním astronautem z Moravy na Mezinárodní kosmické stanici a druhým českým kosmonautem po Vladimíru Remkovi ve vesmíru. Svoboda se má na misi na Mezinárodní kosmické stanici připojit k francouzskému astronautovi Evropské kosmické agentury Thomasi Pesquet, který byl jmenován jejím velitelem. Start je zatím naplánován na příští rok. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
3: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základu. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: To byly zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Tak, na pivo s kámošema je trošku ještě čas večer, protože máme 8 hodin, skoro 8 minut, neděli 14. června a jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, než že posloucháte Country Radio a jak říká Miloň Čepelka, a to je dobře. Ze studia vás srdečně zdraví Vítek, který bude vaším společníkem až do dnešní 12. hodiny. No a jak to bude dneska dopoledne probíhat, tak tato první hodinka mezi 8. a 9. bude taková oddychová. Podíváme se, kdo oslavuje, řekneme si, jak nám to jezdí, co se událo dneska 14. června historii lidstva, řekneme si, jaké bude počasí, budeme si krásně hrát. Za chvilinko to bude třeba Zdeněk Vřešťál, srdeční záležitost, nebo Hana Horecká, Lístek do nikam, Michal Tučný a Greenhorní El Paso. No ale od té druhé hodiny, od 9. to začne, to si budeme telefonovat, vždycky když uslyšíte znělku telefonu nebo výzvu na telefonování, tak mi můžete zavolat do studia a budeme si povídat na téma kam na prázdniny, kam jezdíte nebo kam to plánujete a podobně a pak si můžete přát písničku, kterou vám rád zahraju. No a to bude až v 9. Teď si jdeme hrát to, co jsem vám slíbil a začínáme s Zdeňkem Vřešťálem a srdeční záležitostí. Příjemný poslech.

Občas snívám v noci děs a taky spín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým.

0: Na country rádiu dohrál a dospíval Glen Campbell, Gentle on my mind. Představte si, že Glen Campbell za tuto nahrávku v roce 1968 získal Grammy za country vokál roku. A autor John Hertford získal Grammy jako Best Folk Performance, to znamená nejlepší výkon ve folku. Já jsem vám ale slíbil, že se v této hodině podíváme do kalendáře a začneme tím, jaké významné dny dneska jsou. Tak dneska je Světový den dárců krve 14.6. A ten se slaví, protože se spojily organizace jako Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnost transfuzního lékařství. A tyhle ty organizace vznešly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve a tím, aby pod tím chtějí poděkovat všem, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. Tak jestli jste někdy dávali krev nebo to plánujete, tak dneska máte svůj den a my ostatní vám za to velmi pěkně děkujeme. Jinak v kalendáři je jméno Roland, což je jméno mužské, které má německý původ a vzniklo ze starogermánského jména Hruoland, tedy ze slov Hruot, což je sláva, a Land je země. Tak se vykládá jako slavný hrdina nebo pícha země, případně i hrdina ze slavné země. Rolandů máme v České republice 745 a je to 204. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak milí Rolandi Rolandové, my vám přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, všechno nejlepší k svátku, ať se vám daří. Blahopřejeme také všem těm, kteří slaví narozeniny nebo cokoliv jiného. No a posíláme vám jako dárek písničku Pavel Brimer a Cadillac. Příjemný poslech.
1: Mám velký trampotin, v podniku klanaty, mají tam na prodej, pojetej vůz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a dopravu začneme v Praze informací, že od 1.6. do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny a nedojíždějí na Masarykovo nádraží. Potom máme v Praze dvě notoricky známé uzavírky tramvajových tratí a ta jedna bude do 7. července a je přerušen provoz v tramvají úseku Želivského Vinice, týká se to linek 7, 16, 15, 26. a jezdí tady nová linka číslo 37. Také máme problém kvůli rekonstrukci. Do 17. července je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Chodkovy sady Brusnice, to se týká linky 22, čili když jdete na Hrad, tak půjdete jenom pěšky anebo od Pohořelce. Když se podíváme na silnice, tak máme 4 nehody podle webu zákruta.cz. Nehoda je v ulici Palackého v Jablonci nad Něsou. Osobák s autobusem, je to tam, kde se kříží Palackého a ulice U Přehrady. Dále máme nehodu v Bílovicích, to je okres Uherské Hradiště na silnici 497. Je to směrem na Včelary, tam je vozidlo mimo komunikaci. Silnice číslo 408 u Dačic v okrese Jindřichův Hradec jsou dvě havarovaná vozidla. Obytný vůz s kombajnem, je to kousek od Rybniční potoka. A poslední nehodu, kterou tady máme, v ulici Na Brněnce v Ivančicích, okres Brno venkov. Dva osobní automobily tvoří překážku na vozovce, je to ukřížení, jak je Na Brněnce a u Úvozu, takže dávejte pozor a jezděte bezpečně. Šťastnou cestu z Country Rádia.
2: Country Rádio.
3: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Všichni dobře víme, že řidič ten tvrdý chleba má.
5: Tak víme to alespoň díky Ladislavu Vodičkovi a té jeho slavné písni.
4: No a jak je to ale s řidiči v seniorském věku?
5: Máme pro vás jednu radostnou zprávu.
4: Ano, týká se pravidelných lékařských kontrol. Budete překvapeni v tom dobrém slova smyslu.
5: Nějak se nám posouvají a my vám řekneme jak. Už v pondělí ráno mezi 6 a 10.
4: Těšíme se na vás.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Country Radio. Já se jim ptám, je tohle čáno ke čuču, tenhle vlak znám, 50 let ho mám rád. Nastoupím sám na linku čáknu ke čuču, chci se teď dál po starých kolejích hanát.

má svoboda skončí, až teď zastaví vlak. Koupil jsem si kdesi lístek do Tennessee, Chattanooga, je to tak. Má láska bude tu stát, úplně stejná jako tenkrát.

Tak to byla na country rádiu americká lidová, kterou v roce 1971 nahráli a naspívali kamarádi Táborových ohňů jako loudavej vlak. Máme 8:45 skoro a v tuto hodinku to máme takové klidnější, ještě se podíváme, co se událo dnes 14. června v historii lidstva, ale od příští hodiny se připravte, protože v každé hodině si budeme dvakrát telefonovat a budeme si povídat na téma kam na prázdniny a ten, kdo se dovolá a dá nám nějaký tip nebo nám řekne něco ohledně prázdnin, tak ten si potom může přát písničku, kterou mu s radostí zahrajeme. No ale teď už pojďme na ten kalendář. 14. červen je 165. den roku, toto letí, a do konce roku zbývá 200 dní. No a co se stalo? Tak v roce 1642 v rámci 30leté války se město Olomouc vzdalo Švédům. V roce 1777 kontinentální kongres schválil vlajku Grand Union Flag, předchůdci nebo předchůdkyni vlajky Spojených států amerických. No a tady mám pro všechny ajťáky, tady se začala psát vaše historie. V roce 1822 anglický matematik a strojní inženýr Charles Babbage dokončil konstrukci prvního mechanického počítače na světě, diferenčního stroje s pohonem hodinovým strojem a programováním pomocí děrných štítků. Tady je něco, co se týká nás. V roce 1931 proběhla premiéra operetní reví Trampské milování Eduarda Ingriše v Praze se slavnou písní Temně hučí Niagara. V roce 1945 v Brně vzniklo nové svobodné divadlo. V roce 1967 sonda Mariner 5 odstartovala na svou cestu k Venuši. V roce 1975 odstartovala Venera 10. V roce 1985, právě dnes 14. června, byla podepsána Schengenská smlouva. A v roce 1998 byl otevřením pro silniční dopravu plně zprovozněn most přes Velký Belt spojící dánské ostrovy Sjælland a Finn. No a v roce 2013 proběhl první let stroje Airbus 350. Tak tolik některé události vztahující se ke dnešnímu dni, no a teď už si jdeme hrát, co třeba Pacific a Orinoco. Příjemný poslech.

starej ocas kocouří, se ke mně má zdrovo oči, to jižic měl. Pás nedopitých piv a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, která vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno.

Vyrazil jsem do hupě, tak z města a můj úškvat už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak chce.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět míň. Se mnou dál jde boží ráno, léto do mě jako šíň.

0: talenty mají na mě těžkej dopad. Zpíval jsem štajchla Pepu a ještě dnes se klepu potom jak ruku zvící cepu. Mě otloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, nežíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.
1: Country počasí.
2: Dnes bude venku větrno a objeví se i četné přehánky. Čekejte tedy proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách, pak ty přehánky ojedinily i bouřky, jinde přehánky budou jen málo kde. Předpokládané množství srážek je do 3 mm, na severu a severovýchodě to může být výjimečně až kolem 10 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty vystoupají k 16 až 20 stupňům, na jihu Moravy bude až 22, v tisíci metrech na horách kolem 12 a v Krkonoších kolem 8 stupňů. Foukat dnes bude čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude večer slábnout. Tlaková tendence, slabý pokles, postupně setrvalý stav, rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré. Sluníčko vyšlo ve 4.51 a zapadne ve 21.12.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Staříčký šerif ušlíně, prlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Restaurace i fast foody čeká od srpna velká změna. V platnost totiž vstoupí nové nařízení Evropské unie, které bojuje proti plastovému odpadu. To odstraní z restauračních stolů jednorázové plastové obaly s omáčkami, drezinky nebo kořením. Možná se ale povinnost odsune o 2 roky. Podniky stále nejsou na změnu připraveny. Jestli k odsunutí ale dojde, zatím není jasné. Jaká je v Praze průměrná mzda, to zjistil Honza Navrátil.
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve Vsetíně a okolí pozor na rychlost.
3: Městská policie Vsetín spouští ostrý provoz měření rychlosti jedoucích vozidel v nedaleké vsi Valašská Polanka. Po Velkých Karlovicích a Ústí, ve kterých začala městská policie měřit rychlost vloni, je Valašská Polanka třetí obcí, která Vsetín požádala o součinnost s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Na Country Rádiu Mirek Hofman a Zelenáči, s Bohem buď na věky Anglie, ale vy nám s Bohem nedávejte. Máme nedělní ráno 14. června, vy posloucháte Country Rádio, kde hodiny ve studiu ukazují 9 hodin a 8 minut. No a vaším dnešním dopoledním průvodcem je Vítek. No a teď to začíná tou 9. hodinou, začíná anketa naše Kam na prázdniny. V každé hodině se budete moci dvakrát dovolat a dát nám nějaký tip nebo nějakou svoji zkušenost. A když to bude hezký, tak já vám za to pustím písničku na přání. No a vy si připravte telefon, protože až uslyšíte...
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak to bude jasný signál, že telefon je odblokován a je čas telefonovat. Tak se připravte a já vám k tomu budu krásně hrát. Laťku nasadím hodně vysoko. Morgan Wallen, Love Somebody. Tak ať se vám dobře poslouchá a nezapomeňte telefonovat.

0: Tak, posloucháte Country Radio, máme anketu Kam na prázdniny a jako první se dovolal posluchač Jarda. Jardo, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
1: Dobrý den, ahoj Vítku, slyšíme se.
0: Tak teďka dohráli minisingři Barevný sen, tak ty nám řekni svůj barevný sen o dovolený, nějaký tip. Máš pro nás něco?
1: No, já jezdím každý rok už asi 10 let, jezdím do krásného rodinného penzionu v Horní Vltavici, což je na Šumavě a tam opravdu jako nádherně.
0: Prosím tě, a když seš, na jak dlouho tam jezdíš vždycky tak jako?
1: Já jezdím tak na týden.
0: Na týden, a co tam ten týden děláš v Horní Vltavici?
1: V Horní Vltavici, no tak hlavně je to Šumava, že jo, takže...
0: Houby? Ne, že děláš no, houby,
1: jsou,
0: chodíš
1: houby
0: na houby.
1: Houby jsou, no jasně, houby jsou daleko od toho penzionu, ty jsou asi tak... minutu pěšky do lesa.
0: No tak to musí jít strašný peklo, chodit minutu pěšky do lesa.
1: No, no
0: a kromě hub co třeba ještě? Bodůvky?
1: No, bodůvky ne, tu já jezdím v září, takže to už moc není, ale hlavně krásná příroda Šumavy.
0: Takže vycházky?
1: Výlety. No jasně, výlety a vycházky. A...
0: Takže tvůj tip je teda Horní Vltavice na Šumavě?
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: A jsou tam nějaké jako pamětihodnosti ještě kolem, třeba když někdo má rád hrady, zámky a takový a chtěl by tu přírodu rozstřelit no, nějakým takovýmhle zážitkem?
1: No tak je to kousek na hrad Kašpérk.
0: Mm-hmm, tak to taky hezký. A prosím tě, máš tam nějaké, je tam nějaká dobrá hospůdka nebo něco na jídlo, kam se dá jít?
1: Já si vařím sám tam.
0: Ty si tam vaříš sám. No tak ty jsi asi dobrý kuchař, tak já, kdybych si měl vařit sám, tak si vysypu polívku z pytlíku rovnou do pusy, takže já bych si občas musel někam dojít. Tak asi teda v těch Kašperkách tam někde třeba něco bude, ne? Nebo takhle?
1: V těch Kašperkách tam asi určitě něco bude, ale tam jako je to daleko, ono spíš v Lenoře.
0: Jedna nebo do Lenory.
1: Do té Lenory je to blíž, no.
0: Dobře. A prosím tě, ještě když by někdo jezdil na kole, tak třeba na kolo to tam je, nebo není?
1: Na kolo to tam je.
0: Hele, ty si teda...
1: Jezdí tam hodně cyklisti.
0: No to jo, ale to jsou takový ty, co jezdí do kopce z kopce, že jo? Já jsem schopný...
1: No jasně.
0: Já mám nejradši kolo v okamžiku, kdy se dojede k hospodě a opírá se o zeď. A tam je to asi no, hodně do kopce, že jo? Nebo ne?
1: No tak je, no.
0: Je to.
1: Tam už jo, no.
0: Takže...
1: K tomu penzionu jo, ale pak už tam jsou...
0: Pak už je to po vrstevnici, jo?
1: Tak,
0: no, no tak dobrý, tak teda od Jardy máme typ...
1: Kolo, pardon, ano? Nejlepší kolo je babeta, že jo?
0: No to jo, no ale dneska asi by nám řekli, že smrdí, že jo, no tak jako elektrická babeta je zase těžká, tak ono si nevybereš teda.
1: To právě, no.
0: Tak Jardo, já ti děkuju za tip a co si dáme teda za písničku? Za to, že jsi nám dal tip, že se máme jet podívat do Horní Vltavice, no. Do nějakého penzionu, tak si můžeš vybrat, co chceš zahrát.
1: No tak já bych zkusil devítku.
0: Devítku.
1: Když se nehrála Holka od koní.
0: Devítka, to je Holka od koní, no tak máš jí tam a komu jí pošleš, prosím tě, tu devítku?
1: No pošlu jí Martině do Chyňavy.
0: Martině do Chyňavy, tak my zdravíme.
1: Ne do Chyňavy, tam oni jsou na to hákliví.
0: Pardon, omlouvám se, Martině no. Do Chyňavy, řekl jsem to dobře tak, teďka?
1: Ano, teď je to správně.
0: Já mám takový jižanský přízvuk, tak to všecko protahuju strašně, víš, tak to bude tím.
1: No to já taky, no.
0: To máme my pražácí.
1: No taky jsem dostal vynadáno.
0: Tak zdravíme Martinu, do Chyňavy posíláme devítku, Jardo, já ti děkuju, no a až pojedeš do Vltavice, tak si na nás vzpomeň a třeba nám pošle SMSku, jo?
1: Tak jo, díky, ahoj.
0: Hezký den, čau, čau.
1: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A dopravní zpravodajství začneme hromadnou dopravou v Brně. Tam kvůli ukončování opravy dlažby a instalace výsuvných sloupků zabraňujících vjezdu do centra města je do ukončení prací, což je předpoklad do konce června, není možný provoz tramvají ulicí Masarykovou. Týká se to linky 4, 9, 10 a 12, takže když pojedete v Brně těmito tramvajemi, tak si na to dejte pozor, protože se nesvezete po původní trase. Web Zákruta.cz nám říká, že na silnicích máme celkem 5 nehod. Pozor, D1 ve směru na Brno, mezi kilometry 292,4 až 292,6 je zvěř na vozovce. Střetla se tam ta zvěř s osobním automobilem, čili je tam osobní automobil odstavený, takže pozor. Ulice Wilsonova, Praha 2, máme dvě havarovaná vozidla, dva osobáky, je to přesně před budovou hlavního nádraží. Dále máme nehodu na silnici 4066 u obce Třešť, což je v okrese Jihlava, tam narazilo vozidlo do stromu. U Herálce, okres Havlíčkův Brod, sjelo vozidlo do příkopu, je to kousek před podjezdem E50 u Nohovického potoka. A další nehodu máme, když se sjíždí v Praze 11 z D1 na jižní spojku, tak jsou tam dvě havarovaná osobní vozidla, takže když sjíždíte z dálnice směrem na spojku, tak tam jeďte opatrně. No a my vám z Country Rádia přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte naši anketu Kam na prázdniny. Já mám tady třeba reakci od Mirka. Pozdravení všem od Jadranu z Istrie. I tady mám potlach díky vám a tak spokojenost maximální. Tak sláva vám, jste úžasní. PS Vítku, paráda. Paráda, Mirku, je Country Radio. Užij si Jadran. A teď mám na drátě Janu. Jano, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Vítku.
0: Tak prosím tě, jaký je tvůj tip kam na prázdniny?
1: Můj tip kam na prázdniny, toho je moc, ale jedeme na Javorník, na Šumavu, tam je nádherně.
0: To už je druhý tip na Šumavu dneska, víš to, jo? Ten první od Jarny byl tak.
1: Kašperský hory.
0: No, tak povídej.
1: Ne, kousek.
0: Na Javorník. No. A co tam, kam tam jezdíš? Do hotelu, do penzionu, pod stán, do chaty?
1: Do soukromí k jedný paní.
0: Ano. A co tam děláte?
1: Objíždíme okolí, takže vlastně Churáňov, pak Žera, Stachy, Vimperk, jezera, Čertovo.
0: Tak to je hezký. Takže jezdíte a chodíte, jo?
1: Chodíme, jezdíme, no.
0: A jezdíte autem nebo na kole?
1: No prosím. No autem přece. ale zase třeba jdeme 10 kilometrů, zase víš.
0: No, že se nestydíte na Country Radio říkat, že jezdíme autem. Tak máte aspoň elektroauto, abyste byli šetrný vůči přírodě.
1: No jasně, jo. Jsi viděl včera.
0: to byste byli celý vynervovaný, jestli dojedete, že jo vlastně.
1: To víš, že jo, právě.
0: No a hele, a nějaký, a takový nějaký jako pikošky, co tam děláte? Houby, borůvky, nebo jen tak jako někam do baru, do hospůdky?
1: Houby, borůvky, ano, borůvky jsou na Churáňově, tak tam jsme byli, a takže jako boři, prostě plody lesa.
0: A když chodíte na jídlo, tak co si tam nejradši dáváte na Šumavě?
1: Co si dáváme, tak třeba kulajdu.
0: Kulajda tu můžu, to je dobrá, no. Tam asi dělají dobré, že jo?
1: Dělají, no.
0: Hele, a já jsem jednou byl na Šumavě u známých a tam byl knedlík, zelí a kuře.
1: Bosáky jsou taky šumavské.
0: Bosáky šumavský, to je taky dobrý, no.
1: No tak. Jsem nějak chána, který odtud pocházel, takže vlastně tu Šumavu docela znám a tam je nádherně.
0: No to s tebou souhlasím. A jezdíte i do Německa, na tu německou stranu, nebo moc ne?
1: Taky jsme byli.
0: Taky jste byli.
1: Letos se chystáme na Bučinu, tam vlastně je přejezd. Tam vlastně jezdí kivadlová doprava do první vesnice do Německa. Takže vlastně jdeš vlastně tou Bučinou a potom tam jede kivadlová doprava do první vesnice, otočíš se a pak zase můžeš zpátky. Na
0: je v té německé vesnici něco, nebo ne? To je jenom, že je vesnice.
1: To je vesnice, no, takže tam jako a tam spíš jenom, že jsi vlastně jako jinou přírodou na Německu. Že jsi v Německu asi hodinu.
0: No tak dobře. Tak, děvčata, já vám to uznám, jo, já vám to uznám, tenhle ten tip na Šumavu, jo. A za to si můžete přát písničku, jaká to bude.
1: Takže si přejeme Sázavu od Jitky Vrbové, na kterou moc vzpomínám a kterou mám v srdíčku.
0: Tak a pro koho ji zahrajeme? Tobě na cestu asi ne?
1: Na cestu, my teď stojíme před štokama, abychom s tebou mohli mluvit.
0: To jste šikovný, no.
1: Aha, to jsme, no. No a tak to, takže pro všechny, pro tebe, ráda jsem všechny včera viděla, nebo ty kamarády na fontáně a jinak příště udělejte fontánu někde na trávě.
0: Dobře, vezmeme si to. Vezmeme si to k srdci.
1: Si to k srdci.
0: Ale víš, co se říká, pásla koně na betoně, takže to jde taky.
1: No jo, ale toho betonu, když je hodně, tak je to
0: blbě. No. Tak děvčata, děkuju za ty.
1: Trampové mají rádi trávu a přírodu.
0: No to je pravda. Posílám vám jen ty má Sázavu, Jitku Vrbovou, ano. A šťastnou cestu, hezký den a děkujem za tip. Ahoj.
1: Taky, já taky, já mějte hezké, děkujeme.
0: Díky, ahoj.

0: Country počasí.
1: Tak to byly na Country Radio The Judds a Why Not Me a teď už počasí. Dnes bude venku větrno a objeví se i četné přeháňky. Čekejte tedy proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách, pak přijdou ty přeháňky nebo i bouřky, jinde pak budou přeháňky jen ojediněle. Předpokládané množství srážek je do 3 mm, na severu, severovýchodě to výjimečně může být až kolem 10 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty vystoupají k 16 až 20 stupňům. Na jihu Moravy bude až 22, v 1000 metrech na horách kolem 12, v Krkonoších jenom 8 stupňů. Foukat bude čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude večer slábnout. Tlaková tendence, slabý pokles, postupně setrvalý stav, rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a pranostika říká, je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Je čas kouknout do komína. Pokud chcete mít jistotu, že v zimě zatopíte bezpečně, tak právě v létě je nejvyšší čas na kontrolu komína. Během podzimu už totiž řemeslníci nemývají volné termíny. V Mladé Boleslavi už myslí také na zimu, konkrétně na Vánoce.
2: Tato zpráva není vtip ani poplašná. Město Mladá Boleslav už nyní s velkým předstihem vyhlásilo výzvu na vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Případný dárce by se měl ohlásit do konce srpna na magistrátu. Vloni se vhodný kandidát našel až téměř na poslední chvíli. Velkých stromů bohužel ubývá. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: V Novém Jičíně se odměňovali děti. Blíže kolega Savana.
3: Nový Jičín ocenil školní třídy, které sbíraly vyřazené elektrospotřebiče. Do ekosoutěže, tedy zápolení mezi třídními kolektivy, se zapojily všechny místní školy, jejich zřizovatelem je město. Nejvíce elektroodpadu 3541 kusů odevzdali žáci ze základní školy Jubilejní. Čekala je první příčka. Luděk Savana, Urbánek, Nový Jičín.
1: To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Texmeni s Vráťou Vyskočilem a jejich sestřelen z CDčka Rytíři oblak z roku 2004 nás přivedli až k 10. hodině 8. minutě nedělního dopoledne 14. června, kdy máte naladěné Country Radio a krásný den vám ze studia přeje Vítek. Jaké máme téma, tak v každé hodině se vás zeptám, kam na prázdniny. To znamená v okamžiku, kdy uslyšíte...
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak nesmíte lenit, musíte vzít svůj mobilní telefon, vytočit to číslo 210 323 333 a máte šanci, když se dovoláte si se mnou popovídat a dát ostatním posluchačům tip, kam na prázdniny. No a když ten tip bude stát za to, tak já vám za to zahraju písničku, kterou si vyberete a můžete ji poslat komu chcete. Tak jdeme na to, jdu vám hrát a připravte se, protože si myslím, že ta znělka toho telefonu zazní poměrně hodně brzy.

0: Posloucháte Country Radio, kde si povídáme, kam na prázdniny vy máte šanci sem zavolat do studia a říct si svůj tip, tak jako to teďka udělala paní Lenka. Paní Lenko, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se.
0: Tak paní Lenko, jaký je váš tip? Kam pojedem?
1: Na severní Moravu, do Jeseníku. Je tam nádherný zámeček, zapomenutý, říká se mu Slezské Versailles. Jsou to Slezské Rudoltice. Mhm. Moc doporučuju, je tam nádherné náměstíčko, klid, ticho, žádné davy. Na náměstíčku je přímo penzion, který je sice staršího data, ale perfektně vybavený.
0: Ano.
1: A hned na tom náměstíčku se dostanete do toho zámku Slezské Rudoltice. Nádhera.
0: A když tam pojedeme na celý týden, tak aby jsme nemuseli každý den chodit do toho zámečku, kam se tam dají jinam?
1: Samozřejmě okolí je krásná příroda, nedaleko je zřícenina hradu Fulštejn, ten je taky krásný, určitě doporučuji ke zhlédnutí a samozřejmě Jeseníky, tam se dá chodit
0: to je
1: pěšky,
0: krásný, to je pravda. Hele,
1: všude.
0: A je to třeba i pro, když byste někdo chtěl vzít sebou děti nebo vnoučata, je to vhodný pro ně tam?
1: Tak vycházka na ten Fulštejn určitě. Ty Slezské Rudoltice jsou taky v podstatě na náměstíčku, kde se dá zaparkovat. Samozřejmě jezdí tam i vlak. Mm-hmm. A ta zřícenina toho Fulštejna není daleko, to je kousíček od vlakového nádraží.
0: No tak to je hezký tip. A jaká je tam nějaká místní specialita? Já jsem přesto jídlo, víte, tak jako... Co tam byste doporučila si tam dát? Nebo co se je tak jako je typický pro severní Moravu?
1: Pro severní Moravu, tak blízko nedaleko, nebo trošičku jižnějc, jsou ty tvarušky, loštické tvarušky.
0: No ale to nejsou Jeseníky, to je daleko, že? To je daleko. No,
1: ale když pojedete, tak se můžete stavit.
0: Po cestě
1: ale
0: tam.
1: Ale jinak speciality, to nevím, to nemám zmáknuté.
0: To nemáte zmáknuté. Já, tak když tam někdo, já si myslím, že možnost občerstvení nebo jídla tam
1: určitě.
0: V místě určitě bude, tak
1: ano,
0: se tam bude dát
1: jsou tam
0: určitě
1: restaurace.
0: Dobře. No tak, paní Lenko, já musím říct, že ten váš tip byl vyčerpávající, že byl skvělý, já vám moc za něj děkuji. A vy si teďka můžete přát písničku, co to bude?
1: Od Boba Dylana, Lily on the West.
0: Lily of the West, Bob Dylan, je to tam. A komu ji pošleme?
1: Pošleme všem, co poslouchají. A hlavně, ať přijdou na severní Moravu a do Jeseníku.
0: Tak jo, tak to je hezký. Tak já vám moc děkuji, že jste zavolala, přeju vám krásnou neděli a těším se
1: děkuji.
0: Zase někdy naslyšenou, třeba právě na severní Moravě, že se třeba uvidíme.
1: Děkuji.
0: Jo? Mějte se hezký den, naschle.
1: Taky naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní zpravodajství začneme zprávami z tramvajového provozu v Olomouci, kde se do 8.8. nesvezete tramvají v úseku okresní jsou Tržnice, protože mezi křižovatkami Aksamitova Lafayetova probíhá oprava kanalizačních vpustí. Týká se to linek 1 a 7. Pozor v Ostravě do 26. června kvůli výstavbě zábradlí mezi kolejemi v zastávce Hulvácká jsou změněny trasy tramvajových linek 7, 11 a 17 a provoz na lince číslo 3 bude v době konání výluky zastaven. A rovněž do 31. října probíhá rekonstrukce podjezdu železniční trati na ulici Hlučínské, čili tam jsou změněny linky 8 a 14. Na silnicích web DDCZ říká, že máme na D4 ve směru na Písek kilometr 63,5 odstavené vozidlo, které má defekt. Dále na D1 ten problém ve směru na Brno mezi kilometry 292,6 až 292,4 srážka se Zdvěří už bylo odstraněno. Dále máme nehodu na náměstí Svobody v Buchlovicích, to je okres Uherské Hradiště. Další nehoda je u obce Dolní Roveň v okrese Pardubice, to je havárie nákladního automobilu. Rychnov u Jablonce nad Nisou, silnice 2879 na křížení s Kostelní ulicí, tam jsou dva osobáky, na místě je policie. A v ulici Bílková v Boskovicích, to je u benzínové pumpy nebo u pumpy LPG, je překážka na vozovce, jsou to dva osobní automobily, které jsou nabourané. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ramo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
6: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: No a já mám na telefonu dalšího posluchače, tentokrát Mira. Miro, dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, krásný den.
0: Miro zavolal do ankety Kam na prázdniny a Miro je ze Slovenska a má pro nás teda tím pádem, předpokládám, tip na Slovensko. Je to tak?
1: Jasné, krásný tip. Banská Štiavnica, Počúvadlo jazero, Štiavnické jazera, krásna príroda, krásne kúpanie a country tu hrá od rána do večera u nás.
0: No tak to je hezký. A to Počúvadlo, to je, já jsem o tom kdysi jako počul taky. Proč se tomu říká Počúvadlo? Se tam dobře počúvá? Country rádio třeba?
1: Áno, po stránke tej vtipnej je to také, že na počúvanie, ale to má svoje historické korene, ktoré až tak dobre neovládam.
0: To nevadí, tak aspoň je to o to více motivující pro naše posluchače, aby se na to podívali a vyrazili tam. Jak je to daleko?
1: Ešte chcem,
0: pardon, ano?
1: Ešte chcem povedať, že do Dehilova na Country Fontánu na budúci týždeň prídeme.
0: No tak to se moc těšíme, to z toho máme velkou radost teda, jo, a já vám
1: už
0: za
1: máme,
0: to...
1: Už máme kúpené lístky.
0: Já vám za to
1: máme, tleskám. Máme aj ubytovanie.
0: Tak to je super.
1: Takže hele, jedem na Country Fontánu do Dehilova.
0: Tak to je dobře, ještě mi řekněte, v Banské Štiavnici, tam je to krásný taky, že jo? Jak je to daleko to Počúvadlo od Banské Štiavnice?
1: 10 kilometrů.
0: 10 kilometrů, čili se to dá spojit a dá se tam ubytovat na tom Počúvadle někde nebo zemří?
1: Ano, tam je obrovské množstvo ubytovacích kapacit, tramských, stanový tábor, chatky, chaty na prenájom, jsou tu penziony a všetko.
0: Tak to je super. Stravování tam je taky, nemusí se člověk starat
1: ano,
0: jenom sám.
1: Ano,
0: tak to
1: je super. Je tu jsou tu dvě velké reštaurácie, kde cez každou sobotu v letných mesiacoch pečú prasa a majú dostatok stravy pre všetkých.
0: Tak to je dobře. A co se tam pije za pivo? A nebo co se tam pije,
1: myslím,
0: tak jako?
1: Myslím si, že hore majú staroprameň, ale čo pijú v tých ostatných reštauráciách, to neviem.
0: To nevadí, tak o to větší...
1: Nechodím moc do tých krčiem, takže...
0: Dobře. Tak jo, tak Miro, já moc děkuji za tip a za ten tip krásnej vám teďka zahraju písničku. Co byste chtěl nechat zahrát?
1: Já bych som chcel Marta je parta od Patroli Šlapeto z divadla Semafor.
0: No, já jsem to nesehnal od Patroli Šlapeto, ale mám Martu od KTO, vadilo by to?
1: Fantazia.
0: Tak super, tak já moc děkuju, že jste zavolal, moc děkuju, že posloucháte, užijte si fontánu. Jo, takhle, no tak to musíme pro ní, dobře. Tak jo, užijte si fontánu příští týden a někdy se v éteru těším na slyšenou. Mějte se, naschle.
1: Krásný víkend, všetko dobré, do počutia.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, ještě dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

si spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. Telefon

0: Country počasí.
1: 3,5 minuty před 11. dopolední je nejvyšší čas si připomenout, jak dneska bude. Dnes je a bude venku větrno a objevují se i četné přehánky. Čekejte tedy proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách, pak přijdou ty přehánky nebo i bouřky. Jinde pak budou přehánky jen ojediněle. Předpokládané množství srážek je do 3 mm, na severu a severovýchodě to výjimečně může být až 10 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k 16 až 20 stupňům, na jihu Moravy až k 22, v 1000 metrech na horách je kolem 12 a v Krkonoších kolem 8 stupňů. Fouká čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který bude večer slábnout. A jaké jsou rekordy počasí pro dnešek? Nejvíc teplo bylo v roce 1930, plus 33,2 stupně Celsia. Největší zima 5,5 stupně byla v roce 1874. A normální teplota pro dnešek je plus 18,4 stupně Celsia.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Polčatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Jestli se slyšíme, tak v 11 hodin 8 a půl minuty v neděli 14. června to neznamená nic jiného, než že máte naladěné Country Radio a to je to nejskvělejší, co jste mohli udělat. Ze studia vás srdečně zdraví Vítek. Probíhá víkend, kdy máme v každé hodině dvakrát anketu na téma kam na prázdniny. Už jsme mluvili dneska s Jardou, ten nás poslal na Šumavu, Jana nás tam pozvala taky, pak byla Lenka, ta nás pozvala do Jeseníků a naposledy se dovolal Miro ze Slovenska, který nás pozval na počúvadlo do Banské Štiavnice. No a vy budete mít v této hodině taky dvakrát šanci se dovolat, když uslyšíte tento signál.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak musíte rychle vzít do ruky svůj telefon a to číslo vytočit. Opakuji 210 323 333 a když se dovoláte jako první, budete mít šanci za A podělit se s posluchači o svůj tip na dovolenou nebo na výlet a za B můžete si objednat písničku na přání a komu ji poslat. V této hodině to bude dvakrát tato šance, jednou kolem 11:45 a jednou před 11:45. No a mezi tím si budeme krásně hrát. Teď třeba Nové struny a Hospoda u Taterů. Tak příjemný poslech ze studia vám přeje Vítek.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: No a my si na Country Rádiu povídáme kam na prázdniny, vy nám voláte svoje tipy a právě se dovolal pan Stanislav. Pane Stanislave, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se, zdravím vás i všechny posluchače Country Rádia a jestli dovolíte, nejprve než vůbec se o tom začneme bavit, bych vám chtěl poděkovat, myslím vám jako Country Rádiu, za vynikající včerejší brněnskou country fontánu. Byl to fakt krásný zážitek.
0: Tak to moc děkujeme a jsme na to pyšní a jsme rádi, že jste tam byli, že se vám to líbilo, proto vlastně to děláme. No a dáte nám nějaký tip, kam se podívat?
1: No tak já jsem z Brna, Brno má krásné okolí a taková jako naše zajímavá kuriozitka je brněnská přehrada, kde už od někdy od roku 45 jezdí elektrické lodě, čili přísně ekologické. Taková jaksi kuriozita je to, že ty první dvě tuším, co byly, tak ty měly lodě, aspoň se to kdesi četl, jako z německých ponorek, protože přehrada byla dostavěná vlastně až po, za protektorátu. A potom jako tady zase ta lodní doprava se začala připravovat taky za protektorátu, takže ty první lodě byly takové, ale potom další lodě byly stavěné, zase to byla další kuriozitka v dílnách dopravního podniku, čili v podstatě tam jako oni si akorát snad nechali udělat, myslím, ty vany těch lodí, nebo jak se tomu říká, ty trupy teda. A ty lodě jako byly takhle postaveny a tam byly třeba nevím, okna z tramvají, světla z tramvají, ty elektromotory byly taky z tramvají, to mají vždycky občas, když teď bylo 80 let lodní dopravy, tak to tam vystavovali. Takže to byla taková zajímavostka. Dneska už ty moderní lodě ty už vypadají jako trochu jinak, akorát z těch historických je tam zachovaná jedna, nebo dvě vlastně teda.
0: Tak to je hezký. A to přístaviště, odkud kam se pluje, to se dá snadno najít u té brněnské
1: přehrady? To se dá snadno najít, to se ta čtvrtce jmenuje Bystrc, je to na sebe jako na severozápadě Brna a jezdí tam od, když někdo přijede do Brna, jak přijede většinou třeba na hlavní nádraží vlakem, tak tam jezdí tramvaj číslo 1, tak ta jezdí až jako vlastně
0: až na konečnou
1: asi nějakých 300 metrů od toho přístaviště.
0: Tak to je krásný. A kdybych tam náhodou chtěl jít autem, tak tam zaparkuju.
1: No, tak tam je sice poměrně velké parkoviště, ale když tam přijedete v letě, když je sezóna o prázdninách, tak je tam teda problém zaparkovat. Jako takhle, když je mimo prázdniny, tak tam to místo se najde, ale v letě to bývá většinou jako... Je to... V letě jedině, že byste z Prahy, že byste vstal teda brzo ráno za tmy a přijel tam někdy v 8 ráno, tak to byste určitě zaparkoval.
0: Ale to Pražáci nedělají tohleto, tak si z nás nedělej telegraci Brňáci, jo? Takhle teda.
1: Ne, tak to bych si nedovolil.
0: No právě. Hele, a ubytování se tam dá sehnat dobře, ne? Asi někde?
1: Na té přehradě tam je hotel třeba přímo, vlastně na tím přístavišti je tam takový hotel, myslím, že to jmenuje Santo, nebo jak ani přesně nevím, ale jako je tam i víc jako ubytování, po té přehradě se tam najdou jako různé hotely, myslím, nějaký kemp.
0: Hele, taky a kromě jízdy lodí ještě tak třeba cyklistika, turistika, co se tam dá ještě dělat? Restaurace?
1: No tak samozřejmě kolem přehrady to můžete, jako tam vám kolem dokola vedou jako různé cesty, čili tam můžete, jako je to ideální pro cyklisty, ale i pro turisty, protože potom zvlášť se jako v levý břeh Svratky, tak tam pak dál, to pro cyklisty je to je spíš tak na chození, ale je to taková trošku divočina, takže to pěkná procházka. U přehrady je hrad Veveří.
0: Památky, ano, tak hrad
1: Veveří. No, hrad Veveří, to je památečný hrad, tam už se dneska provádí a ten hrad byl na spadnutí, tak naopak jako už jako se probouzí do krásy. A kousek od přehrady zase je, to je jedna zastávka před tou zastávkou přístaviště, to se tak jmenuje teda, tak je zase brněnská zoo. Takže ta taky jako poslední léta se tam jako pěkně buduje.
0: Takže i s dětma, s vnoučatama se vším. To je krásný, přesně, to je krásný. Tak. Tak jo, tak Stando, já vám moc děkuju za tip a vy máte teďka právo si přát písničku a komu ji pošleme, tak povídejte.
1: No tak poslal bych tu písničku své milované paní a ona má ráda Lucku Vondráčkovou, takže tu písničku, kterou jsme vybrali o té lásce stolete.
0: Láska na stolet se jmenuje.
1: Láska na stolet.
0: Tak jo, tak ji pošcíláme vaší paní, moc jí pozdravujeme. Vaří oběd už něco dobrýho?
1: No, připravuje.
0: A tak se těšíte, ne, už pomalu?
1: No tak samozřejmě se těším, protože jídlo to je radost života, že jo.
0: To je pravda. Co budete mít dobrýho dneska, už to víte?
1: Abych řekl, vím jedině, že bude mít zelený fazulky, ale k tomu samozřejmě nějaký masíčko, rýžička a takový, takže to bude
0: tak to
1: jako...
0: Tak to bude dobrý. Tak já vám přeju dobrou chuť k obědu, moc děkuju za tip, děkuju, že posloucháte a posílám Lucku Vondráčkovou Lásku na stolet. Mějte se krásně, naschle, ahoj.
1: Vy taky a moc vám děkuji, naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: A dopravní zpravodajství nebudeme začínat na Piccadilly, ale podíváme se na železniční koleje. A vězte, že se nesvezete na trati Vsetín-Půchov do konce roku. Dále se nesvezete v Praze mezi stanicí Bubny a Masarykovo nádraží. To znamená, že všechny vlaky od Kralup a Kladna jsou končí ve stanici Bubny. Fulnek, Suchdol nad Odrou se nesvezete do 16.6. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí do 4.7. Moravský Beroun a Rýmařov do Bruntálu do 16.6. Tolik pár informací z kolejí, teď se podíváme ještě na silnice. Máme hodně nehod, máme jich 10 podle webu zakruta.cz. Nehodu máme v katastru obce Žďár v okrese Mladá Boleslav. Je to na můstku přes Žehrovku, silnice číslo 279. Dále máme nehodu na křižovatkách ulic Nová a Lužická v Soběslavi v okrese Tábor. Jsou tam dva osobáky v sobě. Další nehoda na silnici číslo 16 v katastru obce Sazená v okrese Kladno. Je to přivadič na dálnici, je to zhruba 500 metrů před nájezdem na dálnici. Další nehoda v ulici Olomoucká v Držovicích v okrese Přerov, jsou to dva osobáky, je to ten kruhový objezd, jak je Olomoucká a za Olomouckou. Dálnice D1, kilometr 132 ve směru na Prahu, jsou tam v sobě dva osobáky, čili opatrně kolem. Praha 9, Poděbradská ulice, dvě havarovaná vozidla, je to tam kousek, jak je ta křižovatka od Bleších trhů. A rovněž máme nehodu na silnici druhé třídy číslo 240 u obce Kleneč v okrese Litoměřice. Je to kousek před křižovatkou 608 a 240, jak je tam ten steak grill. Takže jezděte opatrně, abyste dojeli do cíle šťastně. No a další dopravní zpravodajství o 1:30.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: mistrkat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio, kde máme anketu Kam na prázdniny a ten, kdo se dovolá, dá nám nějaký hezký tip, tak tomu zahrajeme písničku na přání. Nedovolala se, ale napsala paní Marie z Tábora, napsala: milej Vítku, já mám pro vás též tip na Slovensko, do Velkého Medieru, do termálních lázní. Bazénu je tam 9 a tobogány pro vyžití pro děti. Je to tam krásné, pěkný den přeje Marie z Tábora. Tak Marie, my moc děkujeme, Velký Medier, vy si pište. Ale já už mám teďka na telefonu Olina. Oline, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Country Radia.
1: Tak jakou máš pro nás pozvánku na prázdniny, kam?
2: Já bych měl pozvánku. První, začátek prázdnin, 3. 4. července je 15. ročník Country Festivalu přehlídka amatérských skupin. Je to v Sukdole nad Odrou, Kletné, areálu Malá Skala, kde má westernový klub se Sudol nad Odrou svoji základnu, má tam postavený krásný westernový salon, tam Malá Skala, je tam takový areálek pěkný, je to tam úžasný, jezdím tam pravidelně na to.
1: Takže to je, prosím tě, ještě jednou zopakujeme pro posluchače termín a místo.
2: 3. 4. to je pátek, sobota.
1: 3. 4. července, pátek, sobota a místo se jmenuje?
2: Sudol nad Odrou, Kletné,
1: Sudol nad Odrou. Kletné, tak jo, tak to je hezký tip. A máš ještě něco dalšího?
2: A ještě jeden bych měl další festival, a to je zase začátkem srpna, 7. a 9. až 9. 8.
1: Ano.
2: To je Bystřička, to je mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, je to nad přehradou, je tam krásný festival, 27. ročník, jmenuje to Starý dobrý western.
1: Mm-hmm.
2: Tam je tam, budou tam, začíná to v pátek 16 hodin žamboši, pak je večer country bal.
1: Hele, a ještě mi prosím tě řekni, když tam někdo takhle pojede, tak kde tam může bydlet na těch festivalech?
2: Na těch festivalech dole pod hrází je autokemp Ranch, se to jmenuje.
1: Dobře, čili v kempu se dá spát, jasně. No. Stravování tam je taky?
2: Stravování tam taky, tam je bohatě na několika místech. A ještě vedle přehrady je kemp Dolinka, tam je to čistě jenom pro stany. To začíná tam už ve čtvrtek, protože tam...
1: Dobře, takže toho, jenom Oline řekneme, v který dny to je ten druhý festival, to zná 7. až 9. srpna.
2: Srpna, ano.
1: Místo se jmenuje?
2: Bystřička, místo je Bystřička mezi Setínem a Valašským Meziříčím.
1: No, tak já ti děkuju za obě pozvánky. Ještě mi řekni, dá se to najít někde na webu, nebo kde by se to dalo najít?
2: To pořádá kapela Gimplezi, takže když dáte Gimplezi v Setín, to vám tam naskočí všechno, a nebo ta Bystřička, nebo autokem Bystřička, všechno se tam otá kolem toho festivalu.
1: Dobře, a ten první festival, ten se dá najít kde?
2: Ten se dá najít westernový klub Suchodol nad Odrou, mají webovou stránku.
1: Dobře, tak jo, tak děkujem za tip, a protože jsi nám dal hezký tip, tak si můžeš přát písničku, co si dáme tedy?
2: Dám si znělku toho druhého festivalu, to je Starý dobrý western od Tučného.
1: Od Michala Tučného. A komu to pošlem, Holine?
2: Pošleme to všem, kteří se tam chystají.
1: Tak super, tak jo, tak my ti děkujem, hezký
2: Já
1: den ti přeju.
2: Já moc děkuju za možnost.
1: Měj se a posíláme Michala Tučního, Zdenka Rytíře, Babiho Rivolu, Starý dobrý western. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, ahoj.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

No a 10 minut před 12, 10 minut před polednem se podíváme, co vás dneska ve vysílání Country Rádia ještě čeká. Spolu se rozloučíme ve 12 o počasí a potom přijde polední siesta mezi 12 a 13, která je věnována Michalu Tučnému. Ve 13 hodin přijde kolegyně Jitka Koutná, která bude pokračovat v posluchačské anketě na téma Kam o prázdninách až do 17. hodiny, kdy přijdou písničky na přání. Chcete-li si přát na dnešek, tak byste měli SMS bránou 720 00 11. 11, ale myslím si, že už je tam toho docela dost. Chcete-li si nechat zahrát někdy jindy, tak můžete objednávat přes adresu studio@countryradio.cz nebo na našich webových stránkách countryradio.cz záložka pořady, písničky na přání, nebo tou SMS-kou, jak se to dělá, to jsme si říkali před chvilinkou, anebo dopis na adresu Vinohradská 167 100 Praha 10, anebo aplikací Country Radio, což je nejideálnější. V 18 hodin, kdy se s vámi Jitka rozloučí, přijde kolega Miloš Keller se svojí Bonanzou, což je hitporáda českých, ale i zahraničních písniček. Vysíláme ji každou neděli, tentokrát by měla být, píše tady Miloš, že to bude americká Bonanza. Jinak můžete hlasovat pro vítěze na internetu, ten, kdo vyhrál minulý týden ve vysílání, už je rozhodnuto, ale na internetu se to pořád ještě dá ovlivnit, čili se podívejte na naše stránky countryradio.cz, záložka pořady Bonanza a tam můžete dát svůj internetový hlas. Mimochodem, když už na těch stránkách budete, tak se i podívejte na to, že se dá jít na fontánu ještě jednu letos, a to sice 20. června do Ostravy, do loděnice Děhylov, tak tam se dají koupit také lístky. V 19 hodin bude pořad Zdravíčko doktore, ten připravuje kolega Vladimír Mertlík, dneska bude repríza s hostem profesorem Petrem Touškem, téma infarkt někdy rychlý, nenápadný jindy, ale vždy nebezpečný. Ve 20 hodin se vrátí kolega Miloš Keller se svým folkmeny, kde bude tematická hodinka, kalendář akcí, kalendář výročí, folkové stupně, představení CDčka a budete si hrát písně folkové od méně známých ke známým a naopak. No a nedělní večer uzavře Milan Schmidt se svým albem Týdne, to bude ve 23 hodin a tentokrát to bude novinka tachovská kapela Vabivod a vy si to CDčko užijete jako hudební šláftroňk. Takže se máte na co těšit. No a teď se můžete těšit třeba na Ivana Černého a Country Band a Pampu. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Tak 3 minuty před 12. je čas si říct, jaké bude počasí a rozloučit se. Začneme počasím. Dnes je a bude venku větrno, objeví se i četné přeháňky. Čekejte tedy proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severní polovině území a hlavně v odpoledních hodinách pak přejdou ty přeháňky nebo i bouřky, jinde pak budou přeháňky jen ojediněle. Předpokládané množství srážek do 3 mm na severu a severovýchodě to může být až kolem 10. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají k 16 až 20 stupňům, na jihu Moravy bude až 22, v 1000 metrech na horách kolem 12 a v Krkonoších kolem 8 stupňů. Fouká venku čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, který nám ale večer bude slábnout. Dopolední tipy na dovolenou jsou za námi, po polední siestě přijde skvělá a vynikající kolegyně Jitka Koutná, která bude v těch vašich tipech celé odpoledne pokračovat, tak jí volejte a přemýšlejte, kam všechny ostatní posluchače pošlete na výlet. Já vám přeji dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a úspěšný nejen příští týden a rovněž se těším na slyšenou ve středu od 8 večer. Mějte se hezky, ahoj!

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Severní obzor nad Českem mohou v následujících dnech za soumraku a při rozbřesku ozdobit tenké závoje tzv. Nočních svítících oblak. Sezona jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování ukazu není zapotřebí žádná speciální technika. Je vidět pouhýma očima. Do vesmíru poletí Aleš Svoboda.
2: Brno hlásí Svoboda do vesmíru. Brňan Aleš Svoboda se stane prvním astronautem z Moravy na Mezinárodní kosmické stanici a druhým českým kosmonautem po Vladimíru Remkovi ve vesmíru. Svoboda se má na misi na Mezinárodní kosmické stanici připojit k francouzskému astronautovi Evropské kosmické agentury Thomasi Pesquet, který byl jmenován jejím velitelem. Start je zatím naplánován na příští rok. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
3: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základu. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: To byly zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes ve společnosti Michala Tučného.

0: to lidem nejvíc pálit ráno? No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Restaurace i fast foody čeká od srpna velká změna. V platnost totiž vstoupí nové nařízení Evropské unie, které bojuje proti plastovému odpadu. To odstraní z restauračních stolů jednorázové plastové obaly s omáčkami, drezinky nebo kořením. Možná se ale povinnost odsune o 2 roky. Podniky stále nejsou na změnu připraveny. Jestli k odsunutí ale dojde, zatím není jasné. Jaká je v Praze průměrná mzda, to zjistil Honza Navrátil.
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve Vsetíně a okolí pozor na rychlost.
3: Městská policie Vsetín spouští ostrý provoz měření rychlosti jedoucích vozidel v nedaleké vsi Valašská Polanka. Po Velkých Karlovicích a Ústí, ve kterých začala městská policie měřit rychlost vloni, je Valašská Polanka třetí obcí, která Vsetín požádala o součinnost s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

hezkou neděli, tak to bylo, to jsem musela navázat na písničku Na pořád, kam kudy, tak takhle se jmenovala, doufám, že se líbila skupina Na pořád už na Country Radio. Pěkné odpoledne, je neděle, 13 hodin 9 minut, 14. června, z kalendáře se na mě usmívá kdo? Roland má dnes svátek a taky Herta, dnes je světový den dárců krve, kvete bez černý, tak ten už nám kvete nějaký ten pátek. Přeju vám hezké sváteční odpoledne, když je ta neděle. Zdraví vás Jitka Koutná za všechny tady od nás. Tak jen tak krátce letem světem dnešním odpolednem. Každou hodinu zase si dáme třeba dvě písničky na přání. V 17 hodin bude celá hodina písniček na přání. V 18 hodin už Miloš a Bonanza, to už jsme moc daleko. Takže v prvním řadě pohodu, klid, veselou náladu a hezké písničky od nás.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, tak já si k tomu hezkému odpolední jdu za chvilinku udělat kafe. Možná, že máte taky, tak vám přeju hezkou pohodovou neděli, ať už jste v práci nebo si ji užíváte podle vlastních představ. No a pak bychom si mohli dát nějakou tu písničku podle vašich představ, písničku na přání. No a tak na to kafe nejdu, protože už zvoní telefon. Country Radio Jitka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte na srdci něco? Nějakou písničku, nějaké přání?
2: No to mě neříkejte, že já jsem se dovolal.
1: Slyší vás celý národ teď.
2: Nad po pěti letech.
1: Ne.
2: Já vás poslouchám. Poslouchám vás. Vypnu rádio.
1: Buďte tak hodný, já mám pocit, že slyším dokonce sebe. My počkáme. Už jste vypnut?
2: Mě tluče.
1: No, opravdu, není to slyšet, jako... je to v pohodě, určitě se to všechno povede, co nám chcete říct. Kdo se dovolal, můžu se zeptat na křestní jméno?
2: Laďa.
1: Jo, Laďa jste říkal, tak to bude nějaká Morava, Ostravsko, je to tak?
2: Ano, ano, je to Morava, severní taková, severnější Morava.
1: Ano.
2: Chtěl bych vás klidně pozvat na krásný kraj.
1: No, je věřím.
2: Jsou zde jeskyně Rutka, Kunštát, Letovice, Zámek.
1: A já už vím, proč nás zvete, protože dopoledne Vítek z posluchačů doloval typy na výlet.
2: Já už jako dít vás nebudu
1: ne, vy jste úžasně připravený, já jsem se právě na to ani ptát nechtěla, respektive co vám v létě nesmí chybět, jsem se třeba chtěla zeptat. Tak ty jeskyně,
2: víte,
1: dobře.
2: Víte, co bych chtěl zahrát?
1: Nevím.
2: Od Pavla Dobeše. Sojka a Prhlík a nebo Kosteliček.
1: Dobře, tak já tady mám Brhlík a Sojka.
2: Nebo Brhlík a Sojka, tak oni se přehodili.
1: No já, no. Líbí se vám ta písnička?
2: Hrozně.
1: No,
2: hrozně.
1: Asi se líbí hodně, hodně.
2: Pro všechny, kdo nechce být sám.
1: Brhlík a Sojka, prostě, že dva je víc než jeden a to platí po celou historii lidstva. Láďo, tak myslím, že jste vybral hezky, že jste celé řadě posluchačů udělal radost, takže Brhlík a Sojka tam k vám nahoru na sever, na Moravu s Pavlem Dobešem. Ano. Opatrujte ano. Se a zase někdy se třeba dovoláte, doufám, že dřív než za pět let zase.
2: No, to je hrozný. Děkuju.
1: Tak my jsme zase rádi, že posluchačů je hodně a i tak přeju hezkou neděli. Naslyšenou.
2: To já vím, naslyšenou.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Pavel Brimer a Hanka Mladá.
1: S Country rádiem na cestách.
0: Pěkné odpoledne, zdravíme vás za volant, za chvilinku další muzika a teď několik upozornění. D4 Horosedly, 63. kilometr, směr Písek, tam stojí vozidlo, má mechanický problém, defekt pneumatiky, stojí tam tedy z důvodu poruchy, tak se vyhněte. Komunikace číslo 35 Liberec, tam došlo k nehodě, probíhá vyšetřování nehody, stojí tam dvě havarovaná vozidla, záchranné složky jedou teď na místo. 139 Přešťovice, okres Strakonice, havarované vozidlo na vozovce, vyhněte se a jeďte se zvýšenou opatrností, hlavně dobře dojďte.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, chcete-li si tedy trošku vylepšit dnešní nedělní odpoledne, tak zavolejte a dáme dohromady nějakou písničku na vaše přání. Dnes má svátek Roland, což je mužské rodné jméno, pochází ze starogermánského Hruoland, Hruot jako sláva a land země. I když to Hruo to zní spíš jako Hrouda, to by možná spíš mělo být země. Každopádně, milí Rolandové, vaše jméno znamená něco jako, že jste hrdina své země, ten, kdo svou zemi proslavil. Tak vám blahopřejeme a kdokoliv kolem vás vám může nechat písničku zahrát v 17 hodin, kdy písničky na přání na Country Rádiu začínají. Stačí se podívat na SMS bránu, číslo je 720 00 11 11, anebo potom se dá taky volat. No ale teď někdo volá do Country Rádia. Dobrý den. Haló, Country Rádio.
2: No ahojko, tady Jary, já vypnu rádio jenom vteřinku.
1: No to bude technický zásah, dobrý. Ahoj Jarinku, voláš na písničku na přání pro vylepšení odpoledne, jaká to bude?
2: Já bych chtěl, prosím, ty určitě tam máte od toho, od Roberta Křesťana, či už to bylo hraný kdysi, a chtěl bych pro všechny, kdo byl včera na...
1: Moment, mě asi unikl název. Říkal jsi Robert Křesťan?
2: Vlčí oči.
1: Jo, Vlčí oči, tak možná, že to zaznělo, a tady si sedím na vedení, možná Vlčí oči, máme Vlčí oči, máme.
2: No, to je jasný.
1: Takže už to chystám. Vlčí oči, víš, že se vlci vrací do českých lesů?
2: No
1: a nebudeš se bát v létě do lesa, Jary, ne?
2: Tak tady v Praze to není tak aktuální.
1: Jo, takhle.
2: Tady je to kousek.
1: Ne, já jsem myslela v létě, Jary, ne, že si třeba vyrazíš do lesa, víš, jsem myslela.
2: Jo, takhle, no, tak ta spíš na kolo, no, ale jako, tak stát se může všecko.
1: Stát se může všechno.
2: Může narazit i na medvěd, jako konec konců.
1: Je, Mináčku, takový otřepaný vtip znám, já už jsem ho několikrát říkala, já si ho neodpustím, můžu ti ho říct?
2: Určitě.
1: No, jestli víš, co máš dělat, když právě narazíš na medvěda v lese. Víš to?
2: Tak no, říkají raději dělat mrtvýho.
1: Ne. Nedělej vůbec nic, protože ten medvěd se o všechno postará sám.
2: Aha, ještě,
1: dobře, takže budeme dávat pozor. Nicméně je to na jednu stranu dobrá zpráva, že se tak nějak zvířectvo stahuje zpátky. Na druhou stranu samozřejmě, že není příjemné se s nimi setkat face to face, jak se říká, mezi čtyřma očima. Ale přesto si ty vlčí oči pustíme, teda, jo, na tvoje přání.
2: To je moc hodná, no, je to pro všechny, co byli včera na té country fontáně, a pro Roláďu a pro Kačku, který to bezvadně uváděl, a myslím si, že večer to měl jako docela dost, že to bylo náročný.
1: No věřím, celých 12 nebo ještě víc hodin, to jsem ráda, že se u toho můžeme ještě chvilinku zastavit, takže ty jsi byl před Palkáladám v Praze na country fontáně.
2: Ano.
1: Od začátku až do konce?
2: Ten konec jsem nedal, protože no. Tam byl to od začátku, ale víš co, bylo jako dusno, prostě takový a chvílem jako vítr.
1: No vidíš to, a to jsme se báli, že bude pršet, no. A teď to nedopovíme, protože už začínají ty vlčí oči, nicméně byla pěkná, jo? Country fontána.
2: Bezvadný, no.
1: Je, tak to jsem ráda, že to takhle zaznělo.
2: Výborný kapely, výborný obsazení.
1: Super. Bacha, vlk je tady. Ahoj, Jarinku, ahoj.
2: Ahoj.

0: chápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i klekles.
1: Country počasí.
2: Je neděle 14. června 13.57, možná se chystáte ven. I nadále trvá proměnlivá oblačnost, zejména na severovýchodě. Tam čekejte přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru by srážky měly ubývat. Teploty venku 16 až 20, na jihu Moravy 23, na horách kolem 10 a vané čerství, severozápadní vítry, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra je pondělí, opět proměnlivá oblačnost a večer vyjasnění.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krát.

0: nějakej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Anthropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Sail Away. Oak Ridge Boys na Country Radio. Pěkné odpoledne, 14 hodin, 10 minut, za chvilinku si můžeme dát zase třeba písničku na přání, telefon 210 323 333, vždycky tak dvě v hodině. Ale chtěla jsem hlavně říct, že Country Fontána v Brně a v Praze je tedy za námi a před námi je Country Fontána v Ostravě za týden 20. června se na vás těšíme. V sobotu 20. června, pozor, už od 13 hodin, se Country Fontána tady v Ostravě koná v Loděnici, v Děhylově. Koho jsme pozvali na pódiu, bude Neres, Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Věra Martinová, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní, Epidemie, Nové struny, další kapely. Všechno to zahájí samozřejmě talent Country Radia pro letošní rok, tedy 2026. Mrkněte na naše webové stránky, tady máte-li chuť a nemáte-li ještě vstupenky, www.countryradio.cz, tam jsou všechny informace, jakož i možnost si vstupenky zakoupit. Tohle nejsou Bee Gees, i když originál je Bee Gees, tady česká verze, Petr Kocman.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Přeju hezkou neděli, zvedám telefon. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka ze Slavkova. Zdravím.
1: Jirko, vítejte. Nějakou hezkou dáme, jakou?
2: Jestli můžu od Tomáše Linky, ano. Třeba Key West.
1: Už to hledám. Jo, nevím, jestli mám teda. Jo, počkejte, už mám, ano. Mám Key West, jo, je to ona. Tomáš to Linka ona. S Fešáky, samozřejmě. Tak chcete k té písni dodat něco? Někomu nebo tak?
2: No to určitě bych to zahrál všem skvělým lidem a posluchačům Country Rádia.
1: No samozřejmě, taky pro vás. Country fontány jsou za námi, to znamená, že to vlastně už evokuje léto, i když to počasí teda zase, ale Jirko, od středy mají být 35, jsem alespoň četla, tolik meteorologové nám vzkazují, od středy mají být velká vedra, to už opravdu evokuje to léto. To už je moc, že jo? To už si člověk připadá jak u moře a přitom vlastně do toho moře se smočit nemůže. No tak nenápadně přecházím k tomu, jakou máte představu o létě, Jirko.
2: No tak já to mám už daný všechno. Jo? Já budu samozřejmě s rodinou trávit ty krásné prázdniny a snažit se využít ten čas různě po České republice, různě po zahraničí. A
1: já myslím, že to gro je v tom, co jste řekl, že s rodinou, takže všichni si navzájem uděláte hezké prázdniny k moři, třeba do hor. No paráda, takže pokud poslouchají, tak vás moc zdravím, milá rodinko Jirky ze Slavkova. No a tady už je Tomáš Linka jako písnička na přání pro hezké odpoledne, taky s námi, s Country Rádiem. Ahoj, naschle.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Příjemnou jízdu s písničkami z Country rádia a také informacemi. Pozor, Ostrava, komunikace číslo 11, 290. kilometr, trasa Český Těšín Opava. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, došlo k tomu nehodě, jděte se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 35, obec Konec Chlumí, silnice první třídy /35, okres Jičín, na vozovce překážka, dvě havarovaná vozidla, došlo tam k nehodě. Jděte se zvýšenou opatrností. Praha tramvaje. Stále trvá to, že z důvodu napojení nové tramvajové trati stále platí, a to až do úterý 7. července, dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Jezdí tam náhradní autobusová doprava. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. A prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tak a teď je tady ta chvilinka, pokud byste si chtěli přát písničku Country Radio. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, tady Vladimír.
1: Vladimíre, hezkou neděli přeju. Jakou písničku si dáme?
2: Já bych chtěl zahrát písničku Ten blázen čas, Hana Lounová, jestli je to možný.
1: Ten blázen čas, ťukám do stroje a už mi stroj odpovídá. Schovanky a Hana Lounová. Tak písničkou nasazuju. Vladimíre, bude pro vás, nebo chcete ještě rozšířit?
2: No, pro všechny, kdo poslouchají.
1: Kdo poslouchají. Odkud voláte? Můžu se zeptat?
2: Z Prahy,
1: no tak to asi vidíme, jaké je počasí. Teď já, tady mám takovou průrvu, protože přece studio je jaksi zvukotěsné a všechno možné těsné ze všech stran. No. Ale vidím tam takovou průrvu, svítí sluníčko, že jo?
2: No tady taky chvílema svítí sluníčko, chvílema to vypadá, že to.
1: No ono totiž od května jsme svědky takového průlomu počasí nahoru dolů, ale teď se dívám na předpověď, Vladimíre, v polovině června, což vlastně teď se ocitáme zhruba v polovině, se má začít zase oteplovat a v závěru června znovu začnou teploty klesat a na přelomu června a července se očekávají podprůměrné hodnoty, než to bylo třeba loni. Vy máte raději vedro, anebo... Tak jak je dnes?
2: Já radši zimu, takže se ližování a zimu, ale vedro nemám rád.
1: To znamená,
2: vedro jedině v hospodě.
1: To znamená, Vladimíre, že vlastně když přijde léto s těmi tropickými teplotami, tak to asi nemáte moc v oblibě.
2: No to ne.
1: To se někde schováváte.
2: Na chatu a jsem...
1: No na chatu, teď jste prozradil, že i v hospůdce bývá příjemně. No a proč ne? Samozřejmě. No tak si užijte hezké léto s teplotami, které vám vyhovují. No a tady už je objednaná Hanka Lounová vám pro radost. Hezkou neděli, naslyšenou.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

prosím, nezapomeň.

0: Tantry počasí.
1: Zítra je pondělí 15. června, čeká nás opět proměnlivá oblačnost, večer se má vyjasnit. Má být tedy polojasno, odpoledne oblačno, na severu a severovýchodě přehánky, k večeru ustávání srážek. Teploty zítra 17 až 21, na Moravě víc 24, na horách kolem 10 a povene mírný západní vítr.

Hlavně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Jedna z těch nejhezčích, Pavlíny Jíšové, má přání znáš na Country rádiu. Pěkné odpoledne, hezkou neděli přeju. I vy si můžete přát vždycky dvakrát v hodině písničku na přání. Jenom připomenu telefon, který bude aktivní za chvilinku. 210 323 333. Zdraví vás Jitka Koutná. Když vám řeknu jméno Jana Kratochvílová, pojem z 80. let určitě, ať už se vám líbila nebo nelíbila. No a ten pojem, dojem trvá doteď. Jana Kratochvílová je v Praze, vystoupí 21. června a prý si stěžuje, že všichni pořád po ní chtějí Stínu Kapradiny, tuhletu písničku, že ji tedy asi zahraje, jako kdyby ale neměla vůbec jiné písničky, všichni pořád jenom Stín Kapradiny. No, i my hrajeme v Stínu Kapradiny, tak hezký poslech.

0: Honza vyčítal neklaunová zpověď. No a ta další písnička už by měla být na vaše přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: No, ahoj, Jíťo, Jarda z Jablonce.
0: Jarda z Jablonce, ano. Jardo, co si dáme?
1: Víš, co bych si dal?
0: Nevím.
1: Já mám takovou neděli volnou hezky.
0: Ano.
1: Don Diego.
0: Už to hledám. Tak přístroji, co máš? Máš to? Mám Don Diego.
1: Ty, holka.
0: Jardo, když máš rád muziku a posloucháš country rádio, jezdíš taky třeba na nějaké festivaly hudební v létě?
1: No, ani ne moc.
0: Dobře, tak se zeptám jinak. Hraješ na něco?
1: No, na kytaru a na piano jsem hrál, ale už teď na to kašlu.
0: Každopádně, ale muzika ti dělá radost. Haló? No. A nemáme Jardu, ale máme písničku. Tak Jardo, Don Diego, pro tvoji hezkou neděli. Ahoj.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Boy Band.
1: S Country rádiem na cestách.
0: Pěkné odpoledne, příjemnou jízdu. Pozor na D1. Kaliště, 27. kilometr směr Praha. Tam došlo k nehodě, stojí tam dvě havarovaná vozidla. A pruh, jízdní pruh pro pomalá vozidla je neprůjezdný. D8 z Losiň, 11. kilometr směr Ústí nad Labem, nehoda. Havarovné vozidlo tvoří překážku na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
2: Country Radio.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Všichni dobře víme, že řidič ten tvrdý chleba má.
4: Tak víme to alespoň díky Ladislavu Vodičkovi a té jeho slavné písni.
3: No a jak je to ale s řidiči v seniorském věku?
4: Máme pro vás jednu radostnou zprávu.
3: Ano, týká se pravidelných lékařských kontrol. Budete překvapeni v tom dobrém slova smyslu.
4: Nějak se nám posouvají a my vám řekneme jak. Už v pondělí ráno mezi 6. a 10.
3: Těšíme se na vás.
2: Country Radio.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
5: Mám naději, že uslyšíš mě.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád. Country Radio.

0: Pěkné odpoledne. Niagara v podání Westmanu na Country Rádiu, jinak písnička, kterou mají v repertoáru dalších 100 a 100 a 100 kapel. Je to slavná píseň, je to píseň Eduarda Ingriše a 14. června, takže dnes je takové malé výročí. V roce 1931 proběhla premiéra operetní reví Tremské milování Eduarda Ingriše v Praze právě s touto slavnou písní Temně hučí Niagara. Eduard Ingriš se narodil ve Zlonicích v roce 1905 a byl to opravdu renesanční člověk. Hudební skladatel, cestovatel, dobrodruh, rozhodně dirigent, filmový dokumentarista, kameraman a taky fotograf. Ještě u nás, tedy v Československu, se stal uznávaným hudebním skladatelem. Během pobytu na svatojanských proudech, kde měl chatu, napsal v roce 1931 právě tuhletu písničku Teskně hučí Niagara. Napsal řadu dalších písní a taky hudbu k 11 filmům. V 50. letech po válce, v roce 1947, odjel do Argentiny, no a po roce, nebo respektive po únoru 1948 se rozhoduje, že se zpátky nevrátí. Z brazilského Belému se plaví proti proudu Amazonky, no a nakonec se po 9 měsících přes Andy a na falešné doklady dostává do Limy, kde se usazuje a stává se fotografem vyhledávaným a kameramanem. Vyhrává mezinárodní fotografické soutěže, dokonce třeba portrétoval peruánského prezidenta v té době. Spolupracoval se spisovatelem Ernstem Hemingwayem při natáčení filmové podoby románu Stařec a moře. Setkal se s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem a taky je autorem jediných záběrů z jejich pouti po Jižní Americe, kde jsou vlastně zachyceni oba dva cestovatele současně, jinak vždycky jeden fotil druhého. V roce 62 se vrací z Peru, nebo přestěhoval se z Peru do Spojených států amerických, žení se, jeho žena Nina byla česká rodačka, taky pocházela z Brna a utekla z rodiči krátce před osvobozením z protektorátu v dubnu 45. Po jeho odchodu dědí obrovský archiv svého manžela a věnuje ho České republice o převoz celé tuny. Ingrišových písemností, záznamů, nahrávek, fotografií a filmů se zasloužil hlavně Miroslav Zikmund. Většina se nachází v muzeu ve Zlíně.
1: Country Radio. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A v závěru hodiny si můžeme dát zase nějakou písničku na přání. Stačí zavolat 210 323 333. V 17 hodin začínají písničky na přání, takové ty klasické, které objednáváte v předstihu, ale to je až za hodinku. Tak zkusíme zvednout telefon, vezmeme někoho do party. Dobrý den.
2: Já vás srdečně zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: U telefonu Jirka.
1: Jirko, to je hodně rozšířené jméno. Dnes už jste asi pátý Jiří, tak vám blahopřeju k oblíbenému jménu. A jakou písničku si dáme oblíbenou?
2: Já mám velice oblíbenou od včerejška obzvlášť, protože jsem byl včera na pražské country fontáně a uchvátil mě přídavek od folk týmu. A teď, abych to nepoplet, no, zpívá se tam něco o tom, že to je motýlí. Tanec.
1: Motýlí tanec. Vy myslíte, že já... Počkejte, motýlí hra by to mohla být?
2: Motýlí hra, ano.
1: Motýlí hra, Jirko. Motýlí hra. Takže vy jste včera byl na country fontáně. Počasí se vybralo, bál jste se, že bude pršet a ono se to vybralo.
2: Ne, já jsem od čtvrtka to posílal nahoru a objednávka zněla jasně.
1: Jo, takhle, vy jste to zařídil. No tak to klobouček a tu motýlí hru zahraju dvakrát teda. Krásně se to zařídil a přeju další pěkný festivaly přes léto, Jiří.
2: Děkuju. Určitě
1: tak tady je ta motýlí hra.
2: Díky.
1: Dobře, zdravím, naslyšenou folk tým motýlí hra.

0: láska není sen.
1: Je sladká.
0: Teď když tě mám.
1: Je i hořká.
0: Nic nehledám.
2: A holby si jim dál rostou křídla dravců. Už jste v ním rovní.
1: A jednoho dokáže i pořádně rozhodit.
2: Na lásce té potvoře sebevědomí.
1: Přesto stojí za to.
3: Jdej lásku skáloma, než se z rány vytratí.
1: Country Radio. Country počasí.
4: Zítra máme pondělí 15. června, čeká nás proměnlivá oblačnost. Má být tedy polojasno, odpoledne oblačno, na severu ojedněle přehánky. K večeru ustávání srážek. Teploty 17 až 21, na jižní Moravě 24, na horách 10 a povane mírný západní vítr.

ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a sazem, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Country Radio.
0: Když nějakýho chlápka v bujku cesta nebaví,

Pěkné odpoledne s Country Rádiem dospíval Milan Krbec, Zelenáči, šofér, to je Baron. Písnička je z CD Za volantem, Starý cowboy. 16 hodin 7 minut, za hodinku začínají písničky na přání, takže se podíváme, kdo má dnes narozeniny, 14. června, taky se díváte kolem sebe. Tak pokud někdo z vašich milých má narozeniny, můžete mu objednat písničku přes SMS bránu 720 00 11 11, anebo i z jakéhokoliv jiného důvodu. Třeba, že se jmenuje Roland, anebo Herta. Dnes má svátek Roland, což je tedy mužské jméno, pochází ze starogermánského jména a znamená něco jako hrdina své země, ten, kdo svou zemi proslavil. Dívala jsem se, že Rolandů nás poslouchá, alespoň doufáme, kolem 700 zhruba, tak. A co se týče oblíbenosti, tak je to asi 200 pozice, co se týče tedy oblíbenosti a dávání právě tohoto jména. Takže čekáte-li chlapečka, Roland je volný. A ještě něco máme v kalendáři. My tady máme takový krásný kalendář ve studiu, takový nějaký myslivecký. A je tady, že kvete bez černý. A je to jenom tady u té neděle 14. června. Přitom kvete už jaksi aspoň 14 dní, že? Bez černý je prý jedna z nej bylinek. Z květů se dá připravit šťáva nebo osvěžující limonáda, syrup, léčivý čaj. Z bezinek přímo potom na podzim se vyrábí syrup, marmeláda, likéry, víno, úžasné chuti a vůni. Jinak taky jsme zkoušeli, taky jste zkoušeli v domácí kuchyni. Ta kytka, jo, to květenství, ten květ, ten se dá máčet v tisíčku jako řízek a smaží se podobně jako řízek nebo květák. Říká se mu kosmatice. Tak já nevím, jak se vám to povedlo. A tak já vám to ani neřeknu, jestli se nám to povedlo.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Tak to byla Dana Hackerová, Tučňáci dosedla, jo, a pokud jo, písničku na přání, tak právě teď, jo, kdo pak se dovolal, vítejte, hezkou neděli.
1: Ahoj, Tuško, krásnou neděli.
0: A kdo pak se dovolal, ahoj. Aha, Liduška, dobře. Nějakou hezkou nedělní?
1: No, takovou vzpomínkovou.
0: Dobře.
1: Píseň Severu.
0: Píseň Severu, hledám, Jeseteři, ano.
1: Jeseteři. No.
0: Jeseteři, píseň Severu. Chceš k té písničce?
1: Krásná, ale krásná.
0: Je kratoučka, má minutu 50, no 1:50, no 2:50. A chtěla bys si ještě dodat někomu jí věnovat, nebo tak?
1: No i pro mě a tady pro kamarádku a pro všechny. No jsme tady dvě, nekřič.
0: Jo, vy jste je tam víc, vás je tam, my vás slyšíme, no. Ano, je vás víc. Zdravíme kamarádku nebo kamarádky, které tam...
1: Kamarádka. No.
0: Takže
1: a pro všechny posluchače.
0: Pro všechny posluchače, dobře, zdravíme kamarádku.
1: A pro tebe taky, já vím, že se taky líbila jednou.
0: No tak samozřejmě já ji tady taky uslyším. Liduško, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli taky jezdíš na nějaké festivaly takhle v létě, jako typ na prázdniny.
1: Liduško, já už nechodím vůbec nikam.
0: A tak je dobrý. K sousedům. Tak je dobrý, že jo? Člověk sedí, jo, k doktorům. Tady špatně rozumě, doufám, že dobře budu slyšet tu píseň Severu. Takže přeju hlavně hodně zdravíčka, zdravím doktory, kamarádky, no a taky Jeseteri, jo? Liduš, zase někdy, ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.

16.27, hraje vám Country Radio. Pokud byste chtěli písničku na přání, které začínají v 17 hodin, tak pište na SMS bránu 720 00 11 11. To je Petr Zkoumal

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne. Tramvaje Olomouc. Už to nějaký čas trvá od 8.5. a bude trvat do 8. srpna, kdy bude vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní Soutržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitová a Lafayetteova bude v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních vpustí. Ostrava. Od 15. do 26. června, to znamená od zítřka, z důvodu výstavby zábradlí mezi kolejemi na zastávce Hulvácká dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 7, 11 a 17, které budou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. Ještě silnice, komunikace číslo 11 Opava, tam se stala nehoda, stojí tam havarované vozidlo a probíhá vyšetřování nehody, na místo jedou záchranné složky. Ještě jednou Opava u Pikule Vlaštovičky, vyprošťují se tam osoby, stala se tam dopravní nehoda, jeďte opatrně. Vizavice, komunikace číslo 49, dopravní nehoda, uklízí se vozovka. Pěkné odpoledne, hlavně dobře dojďte, za chvilinku Jaroslav Samson Lenk na Country Radio.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: voňavou trávou.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Hlavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.
1: To bylo drama. Poslední večeře Rangers, Mirek Černý na Country Rádiu. Za chvilinku písničky na přání celá hodina a teď ještě jedna na závěr této hodiny. Kdo pak se dovolal? Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka.
1: Ahoj Jaruško, ahoj.
2: A já bych teda prosila tu písničku od Willy Nelsona, Touch Me. A ano. Bylo by to i těžko pro tebe teda hlavně, jako k blížícím narozeninám, no a jinak já mám černu spoustu. Zrovna teda den, kdy máš ty narozeniny, tak ano. Můj syn a moje snacha mají 20. výročí svatby.
1: No tak takže, to se hezky sešlo. Tak jim taky zahrajeme, ano?
2: Tak se tu bude hodit i tahle písnička. Je romantická, u nás ji zpívá Pavel Bobek.
1: Ano, ano, pod názvem Začni, že jo?
2: Začni a tohle začni, je Tačmi, ale od Willyho názva se nehraje, takže si ji můžeme dát v originále.
1: Já myslím, že si to vybrala výborně. Já děkuju za blahopřání, no a tvojí rodině, taky k tomu výročí. Všechno nejlepší, mm-hmm. Písnička je tady, hezkou neděli. Zase někdy, Jaruš, ahoj.
2: Ahoj.
1: A děkuju.
3: Touch me,

0: Moravě 24, na horách kolem 11, na Šumavě až 15. A pavane mírný až severozápadní vítr, večer bude slábnout.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer a vítejte. Zdravím vás všechny, kteří máte narozeniny. Přeju všechno nejlepší za celé Country Rádio. Hlavně hodně zdraví. Dnes je 14. června, svátek má Roland, což je tedy jméno germánského původu. I vám blahopřejeme všechno nejlepší. No a jdeme rozdávat, jak se říká, hudební dárky. A začínáme z vesela. Dobrý den, prosím, milé Country Rádio, o růže z Texasu pro mého manžela Bobše, který se dnes dožívá 78 let. A kromě zdraví mu přeju hodně kutilských nápadů, které nám ve stáří ulehčují práci doma i na zahradě. Vše nej přeje manželka Jarka. Tak pane manželi Bobši, paní Jaruško, hezkou oslavu a všechno nejlepší k narozeninám.

0: Country Radio.
1: Posloucháte písničky na přání. Moc zdravím, Bezva, Country Radio. Prosím, zahrajte Zelené pláně pro spolužáky 9B, ročník 1967, případně rok 1967, Evžena Rušického, Střední ekonomické škole 71 U3V Politechny, díky Hanka z Jihlavy. Tak Hančko, snad poslouchají? Doufám, že ano, za chvilinku písnička. Milé Country Radio, prosím moc o písničku jakoukoliv pro všechny Antoníny ke včerejšímu svátku a hlavně pro mého manžela Toníčka a taky pro souseda, pro Jirku Prašku, který oslavil krásných 55 let. Dáša.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku paní Marii Nevímové k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí manžel, děti a vnoučátka. Moc děkujeme za písničku. Paní Marii, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Milé Country Radio, zahrajte prosím naší babičce do Rodvínova u Jindřichova Hradce. Chceme jí popřát, a sice paní Boženě Miškovské, ke včerejším 96. narozeninám. Přejeme jí, aby si stále udržovala veselou náladu a dobré zdraví celá široká rodina. A my taky celé Country Radio blahopřeje. No a když babička má hodně často veselou náladu nebo stále pořád, tak snad jsem dobře vybrala.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Mám rád modrej kanafas, štěňata všech ras, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na bůčku, spánek beze snů.

lidi, kteří si na nic nehrajou, a vlak mám rád. Fotky ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu, jen

stráni, pivo jako křen, a les mám rád. Koňský postroje, slavný kauboje, nový brambory a mes.

0: mám rád tebe.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak tohle písničku náhodou si náhodou někdo objednal, a sice Adam z Berouna, který píše: Dobrý den, písničku, kterou hledám, ta se snad jmenuje Náhodou, nemůžu nikde najít, je to pro mě záhadná píseň a nedokázal jsem ji najít ani na internetu, ani přes speciální aplikace, zpívá se tam Noc obléká mi kabát černý, je to pohou Náhodou, tak my ji tady máme. Adame, pokud jste poslouchal, Adam z Berouna, pro příště písnička se terminuje Náhodou a zpívá Jana Radová, tak snad se vám udělala radost. No a teď, pokud si vy chcete udělat radost, tak můžete si zavolat o písničku na přání.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: A než se tak stane, tak já se podívám na další objednávky. Hezký podvečer, naše nejlepší country rádio. Prosím o písničku Máme jen sebe pro společné hezké vzpomínky. Pro Artura, Tereska, která taky přeje hodně zdraví, písnička za chvilinku, protože teď už zvedám telefon, country rádio, písničky na přání, dobrý den. Haló? Ano, my vás slyšíme, dobrý den.
2: Dobrý den. Haló? Dobrý den, tady dobrý... je Vlasta z Prahy.
0: Ano, Vlastičko, jakou písničku?
2: No, ano.
0: Jakou písničku, prosím?
2: Já bych chtěla zahrát písničku, jak se ti spí.
0: Dobře, za chvilinku. Děkuju.
2: Děkuju moc krát.

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát

proč nejde to vrátit do stejné řeky, dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí, možná se vrátíš.

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pěkný podvečer, je špička, dávajte pozor, abyste dobře dojeli. Pozor u Velkého Mezříčí, je to komunikace číslo 392, okres Žďár nad Sázavou, silnice tedy 392, tam došlo k nehodě, stojí tam havarované vozidlo a motocykl, místo dopravní nehody je průjezdné. Tak. Chýšť 211, komunikace, okres Pardubice. Na silnici stojí dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
3: Country

0: Posloucháte Country Radio.
1: Posloucháte písničky na přání, milé Country Radio. Prosíme, zahrajte naší milé vnučce Zuzance k narozeninám píseň Fialka od Míry Palečka. Zuzanko, přejeme ti hodně, hodně zdraví, hodně, hodně zdravíčka. A teď ta SMSka končí, nepřišla celá, což se někdy stane. Takže když je to vnučka Zuzanka, tak to bude asi od babičky, případně taky od dědečka, od celé rodiny. Zuzanko, všechno nejlepší, písnička za chvilku. Pěkné odpoledne, Jitko, prosím o písničku od skupiny Nové struny Padají hvězdy. Ráda bych si ji poslechla. Moc děkuju. Tak si připravte rádio, zesilte, tady je. A děkuju za přání.

Hrajeme na vaše přání každý den mezi 17. a 18. hodinou na Country Radio. Prosím, zahrajte pro mého přítele Kubu písničku Cesty toulaví. Má Country Radio moc rád a věřím, že mu ta písnička neděli ještě vylepší. Díky, Vanda. Milé Country Radio, dnes má moje vnučka Míša Kopecká 40. narozeniny. Tak ji prosím, zahrajte. Moc děkuji, Magda Skladna. Krásné narozeniny a všechno nejlepší.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Radio. Já vím, že někteří z vás by chtěli, aby byli nafukovací, ale opravdu nejsou zatím, tak se plno přání nevejde, tak když nebudu dlouho vykecávat, že jo, tak se ještě něco vejde, tak pojďme na to. Ahoj, Country Radio, právě jsme na pánském road tripu po Itálii a čas v autě nám krátí vaše Country Radio, tak bomba, toho si ceníme. A prosíme o španělské schody s Robertem Křestenem, děkujeme. Moře už je jako kafe, tak nevěříme, ale hlavně si užijte a dobře dojte. Za chvilinku písnička. Prosím, milé Country Radio, zahrajte Peťulkovi Nezhybovi Stýna nad Bečvou, nejhodnějšímu člověku, který by ani mouše neublížil, něco moc milého k usínání od všech jeho kamarádek, kterým nosí dobroty, Iva.

0: Mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: povídal.
1: Tolik dnešní písničky na přání, ty další zase zítra. Blíží se 18. hodina a sní tedy Miloš a Bonanza a celý folkový večer na Country Rádiu. Já děkuji za pozornost, loučí se Jitka, přeju hezký večer a hezky se mějte. No a jak bude zítra? Zítra je pondělí 15. června, čeká nás opět proměnlivá oblačnost, která se večer vyjasní. Má být polojasno, během dopoledne oblačno, na severu ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty zítra.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas. Country
2: Radio. Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hitparáda Country Rádia Bonanza. Dneska Bonanza americká, znamená to, že týden bude super Bonanza a pak ještě extra super Bonanza a tím školní rok uzavřeme. Ale teď pojďme k té americké, samé novinky to jsou. Jednička, Billy Strinka, Willie Nelson, California Sober.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je to ještě stručná rekapitulace. Jednička byly Stringa, byly Nelson, California Sober. Dvojka Faith Hill, Mississippi Girl. Rhonda Vincent a její verze nahrávky City of New Orleans 3. Dean Famous, String Dusters, Down the Road 4. A pětka Vince Gill, High on Some Sound.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

oči se nebo hlížej, co z komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám

basa tvrdě muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si už

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Zatímco hlasujete pro aktuální americkou pětici, podíval jsem se, jak jste hlasovali na webu o folkových písních z minulého týdne. Ve vysílání to vyhrál Žalmana Spol a Tomáš Porád něco, ale na webu jednoznačně vítězí Michal Horák a Gentleman Singers Ponožky. Webový vítěz je odlišný od vítěze, který byl ve vysílání, proto vám Ponožky teď zahraju.

papír. V houští davy pobíhaj rojnicí sem tam, jak v džungli tapír. Už je dávno s květenou na lukách utrum neboli amen, jako v době

0: s Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy na dálnicích? D1 ve směru z Brna do Prahy. Na první kolonu narazíte na 58. kilometru u Zruče, tam je porouchané auto. A pak ještě kolona začíná na 29. kilometru, táhne se až k mostu Šmejkalka a i dále se jede velmi pomalu až do Prahy. D4 na dojezdu do Prahy na samotném konci D4 u Jiloviště se jezdí jedním pruhem, počítejte s kolonou, která začíná už u Řitky. No a ještě trojka ve směru do Prahy, kde jedničce od Senohrab jsou rovněž kolony, zdržíte se asi 15 minut na trojce. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
3: Všichni dobře víme, že řidič ten tvrdý chleba má.
4: Tak víme to alespoň díky Ladislavu Vodičkovi a té jeho slavné písni.
3: No a jak je to ale s řidiči v seniorském věku?
4: Máme pro vás jednu radostnou zprávu.
3: Ano, týká se pravidelných lékařských kontrol. Budete překvapeni v tom dobrém slova smyslu.
4: Nějak se nám posouvají a my vám řekneme, jak. Už v pondělí ráno, mezi 6 a 10.
3: Těšíme se na vás.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak to máme ještě jednu rekapitulaci. Jednička byly String Gavrinelzem, Kalifornie Sobrem. Tohle je Vojka Fejzeho, Mississippi Girl.

0: Disco, the infamous String Dusters, Down the Road. I wanna hear that handsome sound, 'cause my sweet baby. A konečně pětka, Vince Gill, High on some sound.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

všechny předpisy. Parkuju na značce, přecházím na zelenou. Já nejsem jako ty, jakže bylo to jméno. Dede, nemám dětu, nemám sousedé.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je spočítáno, sečteno a rozhodnuto, byl to souboj tří písní, celkově hodně jste dali na třeba tu známou písničku, ale nestačilo to. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v hlasování na webu. Písničky se vám opět objeví od pondělka, budete moci hlasovat, za týden si to zkontrolujeme. Za týden to bude Super Bonanza a dneska to vyhrál Billy String a Willie Nelson, California Sober. Tuhle písničku bude hrát Petr Kocman, věřím, že schutí, po celý týden ve svém večerním vysílání.

A cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho. My Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
1: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá svát.
0: A Brontosaury.
2: Velká psu prázdnou Franky dlouhá, ostátek toulal se jen sám.
0: Babiho Daňka.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě

0: troskotat, milovat, žít.
1: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
2: Dobrý den, přátelé, dobrý den na vlnách Country Rádia. Zdraví vás Vladimír Mertlík a pořad Zdravíčko doktore. Téma dnešního dílu je infarkt. Onemocnění přicházející zdánlivě nečekaně a mnohdy z následky život vážně ohrožujícími. Proto je mým hostem dnes přednosta kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, excelentní odborník oboru, profesor Petr Toušek, kterého vítám obvyklým. Zdravíčko, doktore.
3: Zdravíčko, děkuju za pozvání.
2: Začněme možná, nebo aspoň podle mě, celkem logicky dnešní rozhovor, pane profesore, otázkou, co se odehrává v těle člověka, kterého postihl infarkt.
3: Tak v těle člověka, kterého postihl infarkt, dojde k uzavření cévy. Cévou, která zásobuje srdeční sval, my ji říkáme věnčitá céva, najednou přestane proudit krev. Je to daný tím, že aterosklerotický plát, to je vlastně takové kornatění tepen, které tam vzniká po několik let, po velmi dlouhou dobu, tak najednou zprogreduje, může být, stane se nestabilním, ten plát praskne, nasednou na něj destičky a úplně ucpe tu cévu, věnčitou cévu. A tím, jak přestane proudit krev k srdečnímu svalu, tak srdeční sval nemá žádné živiny, kyslík a začnou srdeční buňky odumírat. A čím déle bude trvat to omezení průtoku krve k srdečnímu svalu, tak tím to bude horší pro srdeční sval, začne se rozvíjet jizva v tom srdečním svalu a proto je třeba rychlý zákrok a tu cévu co nejrychleji zprůchodnit.
2: Jestli to dobře chápu, tak to není zas tak nečekané, jak jsem řekl já na začátku, ten příchod. Je možná překvapivý.
3: Je překvapivý, může to být očekávané, někdy ty pacienti už mají symptomy, které jako předchází infarktu, že ta céva se opravdu najednou uzavře a mají bolesti při námaze, obtíže při námaze, ale může to být taky i nečekané a opravdu úplně první projev a o to víc je to nebezpečné, protože ty lidi na to nejsou připraveni a nemusí si uvědomit, že vůbec infarkt mají.
2: Je infarkt stále ještě jednou z častých příčin úmrtí, nebo se situace zlepšuje? A jaké jsou nejčastější příčiny infarktu? Co je spouštěčem?
3: Tak infarkt, to je asi možná jedno jediné nebo jedna z mála srdečních onemocnění, kdy se situace zlepšuje. Mm-hmm. Za posledních 10 let došlo k významnému snížení výskytu akutního infarktu v porovnání třeba před 10 lety, když jsme si dělali analýzy, tak infarkt postihl okolo 20 tisíc lidí ročně a nyní je to okolo 12-13 tisíc pacientů ročně, čili je tam asi 20% pokles podle analýz, které dělal Ústav zdravotních informací a statistiky. A ta úmrtnost na infarkt se dlouhodobém období také výrazně zlepšuje. V 60. 70. letech umíralo na infarkt někde okolo 15% nemocných, pak po zavedení modernější farmakologické léčby se to snížilo na 10% a teď v současné době, kdy používáme ty nejmodernější technologie, tak úmrtnost na infarkt někde okolo 5%.
2: Je důvodem nebo příčinou toho zlepšení jsou nové technologie v medicíně, anebo je to změna životního stylu?
3: Je to kombinace několika věcí. To, že máme menší výskyt infarktu, je určitě změna životního stylu, ale i prevence, která v tom hraje významnou roli. Ale to zlepšení přežívání pacientů po infarktu je daný vybudováním systému péče o pacienty s akutním infarktem, který si myslím, že máme v naší republice excelentní a byli jsme i příkladem pro řadu zemí a v Evropě tak, jak pacienty s infarktem léčit. A jsou to samozřejmě i ty technologie, které používáme používáme mode akutní srdeční kateterizace a rychlé zprůchodnění té cévy. Ale řekl bych, že asi to nejzásadnější je vůbec systém péče o pacienty s akutním infarktem, který tady byl vybudovaný na začátku 21. století.
2: Country Radio, Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a můj dnešní host, přednosta kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesor Petr Toušek. Vrátíme se.
1: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.
4: Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Kdo patří, pane profesore, do nejrizikovější skupiny infarktu? A hraje v tom větší roli genetika nebo životní styl? A jak moc se na tom riziku podílejí věci nebo záležitosti, jako je stres, nedostatek pohybu, kouření a jiné podobné záležitosti, které činí potěšení, ale ne vždy až do konce?
2: Tak nejvíce rizikoví jsou osoby, které mají kombinaci rizikových faktorů. A mezi ně my mezi rizikové faktory vlastně řídíme, které můžeme ovlivnit a které ovlivnit nemůžeme.
1: Ano.
2: Ty, které ovlivnit nemůžeme, je věk, je genetika, je pohlaví, mužské pohlaví je více rizikové. A pak jsou rizikové faktory, které ovlivnit můžeme. A to, že nebudeme kouřit, že budeme mít kompenzovaný krevní tlak, budeme mít kontrolované lipidy, tuky a diabetes. Takže pacienti, kteří mají kombinaci výskytu rizikových faktorů, do toho ještě genetiku, tak jsou to ty nejrizikovější pacienti, kteří můžou být postiženi akutním infarktem.
1: Proč muži jsou rizikovější? Třeba to vyřeší v některých manželstvích vzájemnou dohodu.
2: Ženy jsou chráněny hormony. Až do přechodu jsou chráněny hormony, čili pak do toho období okolo 60 let je významně vyšší výskyt infarktu u mužů a pak čím jsou ty populace věkové vyššího věku, tak je tam to zastoupení, řekněme, rovnoměrně v těch starších věkových kategoriích.
1: Znamená tedy to, co říkáte, že křivka toho výskytu infarktu a možná obecně srdečních onemocnění je u mladších generací nižší?
2: Je určitě nižší a my i vidíme, tak jak nám populace stárne, že ten vyšší výskyt je právě v těch vyšších věkových kategoriích, řekněme. Ale ještě jsem zapomněl zmínit taky jeden důležitý aspekt a rizikový faktor, a to je socioekonomická situace, protože samozřejmě výskyt i vzdělání, to, že jsou pak lidé v těch nižších příjmových skupinách, řekněme stran ekonomické situace, tak i to je rizikový faktor pro výskyt kardiovaskulárních onemocnění.
1: Ono možná ruku v ruce s tím nižším vzděláním jde zřejmě i menší ochota postupovat prevenci a tyto věci.
2: Přesně tak, to říkáte to úplně přesně, prevenci a samozřejmě, ale i možnosti, jak o sebe pečovat, jak o sebe dbát.
1: Dalo by se nic, řekli jsme si kouření, alkohol a různá jiná potěšení v úvozovkách. Dá se ale říct, že obecně dnešní způsob života, kdybych pominul tyto jasné věci, které vadí, že dnešní způsob života zvyšuje pravděpodobnost infarktu. Napadá mě, i když nebudu kouřit a nebudu pít v přemíře alkohol, je více stresu? Může to hrát roli?
2: Může, ale jak už jsme si říkali, ono se jedná o kombinaci několika těch rizikových faktorů, které vedou k výskytu infarktu. A ten dnešní způsob života, myslím, že lidé se o sebe začínají více dbát, více pečovat. Vidíme, že se navyšují preventivní prohlídky, čili paradox, méně se kouří, když samozřejmě alternativa elektronických cigaret a to, že se to posouvá do mladších věkových kategorií, kteří si myslí, že je to zdravější, což není vůbec pravda a vapování, tak to nějak nám nepomáhá, nesnižuje to riziko, ale obecně si myslím, že ta současná doba rozhodně nezvyšuje riziko infarktu a tak i co vidíme na těch číslech, tak těch infarktů je méně, takže něco děláme správně.
1: Říká profesor Petr Toušek, host dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a bude tady i za chvilku.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
3: Hlavit, he?

muzikou, s kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Jaké jsou, pane profesore, to je možná velmi zásadní informace pro ty, které infarkt zatím ještě nepotkal a snad i nepotká, ale přesto, jaké jsou typické příznaky infarktu? Takové, které by lidé neměli už rozhodně ignorovat.
2: Tak je to něco nového, co ty lidé neznají, a především to nové, ten symptom je bolest na hrudníku. Je to svíravá, tlaková bolest za hrudní kostí, která se může...
1: Náhlá, krátká,
2: trvá. Bolest, která trvá, která může i vyzařovat do ramen, do čelisti, do zad. A to opravdu je to setrvalá bolest, která trvá, může být doprovázená dušností, může být doprovázená zvracení, nevolností, opocením. A pokud taková bolest nebo symptomy trvají po dobu 15 minut, tak by to neměli lidé vůbec podceňovat a okamžitě si zavolat rychlou záchrannou službu. Nečekat, že něco přejde, nečekat do druhého dne.
1: Jak si to nesplést? Samotného mě to několikrát potkalo, říká se tomu snad, nevím, jestli správně, nějaký problém mezižeberních svalů. Prostě bolest, která je také na hrudníku, která je na prsou, a není to infarkt, přejde to.
2: Je pravda, že samozřejmě ty příčiny bolesti na hrudníku můžou být i jiného charakteru, než je infarkt. A to, že je to způsobeno svaly nebo tím mezižeberním spojením, bolesti zad, tak je to ale většinou trošku jiného charakteru. Je to píchavé, bodavé, je to vázané na dádech, na pohyb. Aha. Čili tím se to dá odlišit.
1: Je to jiné u žen a u mužů?
2: Bývá to, ty projevy bývají podobné, ale je pravda, že u žen a zvláště u starších žen ty projevy mohou být více nespecifické. To znamená, můžou být jenom nevolnost, můžou mít dušnost, nemusí se to úplně projevit bolestí, náhlou slabostí, jo? Takže tam to může být trochu méně specifické.
1: Existují i takzvané tiché infarkty, které člověk ani nepozná, nebo je to mýtus?
2: Mýtus to není, ano, člověk může prodělat infarkt, aniž by o tom věděl, my tomu říkáme němý infarkt, pak náhodně praktický lékař může na EKG najít známky, že daný pacient prodělal infarkt. Často to bývá u diabetiků, kteří nemusí právě mít bolesti na hrudníku, ale může to být i u osob, kteří měli dlouhodobě nějaké symptomy, významné zúžení těch cév, a srdce je tak inteligentní, že si dokáže udělat takové cestičky okolo a zásobit srdce takzvanými kolaterálami, a pak ta céva, když se uzavře, tak ten pacient prodělá němý infarkt, který je menší, aniž by o tom věděl.
1: Posloucháte pořad Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, kde jinde než na Country Rádiu.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Řekli jsme si a opakovali jsme několikrát během dnešního rozhovoru, že ten infarkt může přicházet nečekaně, náhle. Jak důležitý je vůbec čas při záchraně člověka s infarktem? Může správně a rychle poskytnutá první pomoc nebo zvyšuje výrazně šanci na přežití?
2: Ano, zvyšuje. Ten čas je tam opravdu zásadní. Jak už jsme říkali úplně na začátku tohoto pořadu, tak když se uzavře céva, tak srdeční buňky začínají odumírat už za 20 minut. Čili my potřebujeme zasáhnout tak rychle, aby ten rozsah toho postižení byl co nejmenší. A bohužel až 20% pacientů přichází třeba po 24 hodinách po tom, co ty symptomy a obtíže vznikly. A potom už se dá, my toho pacienta můžeme zachránit, ale ten pacient bude mít pak dlouhodobé projevy, projevy srdečního selhání a bude mít následky akutního infarktu. Čili ten čas je velmi důležitý a bohužel ten začátek je opravdu na straně toho pacienta, kdy si musí zavolat. Pak, jak už jsem říkal, ten systém máme nastavený skvěle a lidem se dostane potřebná péče a zákroku, tak, aby jsme ho dokázali zachránit a měli ty pacienti co nejméně následků, ale ten začátek je opravdu důležitý.
1: My k tomu všemu se dostaneme v příštím díle. Zdravíčko, doktore. Dnes ještě poslední otázka. Jaké chyby lidé v takové situaci nejčastěji dělají? A co by měl podle vás umět každý laik? Co konat? Jak se chovat? Do chvíle, než přijede záchranná služba?
2: Tak ta nejčastější chyba, že pacienti čekají. Že čekají, až bolest ustoupí, až je obtíže ustoupí, nebo že druhý den půjdou praktickému lékaři. Čili tam opravdu nebát se a po 15-20 minutách těch setrvalých nějakých projevů, které mají náhlý, které neznají, si zavolat rychlou záchrannou službu, protože tady ten čas je zásadní. A každý laik, když pak přijde k nemocnému, který má projevy akutního infarktu myokardu, tak by samozřejmě měl pomoci zavolat tu rychlou záchrannou službu, případně mít základy i první pomoci, protože ten pacient sice s infarktem je při vědomí, často ve většině případů je stabilní a není třeba dělat nic, ale v případě u malého procenta pacientů může dojít náhle srdeční zástavě a pak by měl laik umět poskytnout první pomoc.
1: Takže rada nakonec, rada důležitá a stejně důležité informace budou v příštím díle našeho pořadu Zdravíčko, doktore, kdy bude opět mým hostem stejně jako dnes profesor Petr Toušek, přednosta kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pro dnešek je to ale vše, mějte se pěkně. Pamatujte hlavně muži, kterých se to týká údajně více podle pana profesora, že výzva k mytí nádobí či luxování není důvodem k tomu, abyste se rozčilovali a ohrozili své tělo infarktem. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
3: Let's go.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro Železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Rádia.

0: půjdem spolu ven, parararara, šupinu vidy dám.
1: Folkmeny, zahřívací kolo.

Vítejte u sledování nedělních 180 folkových minut, které se nazývají Folkmeny a kterými vás provede Miloš Keller. Úvodní hodinka je tematická, tentokrát budeme vzpomínat. Ano, tématem budou vzpomínky. Kromě první dvou písní, které obstarali Bluesberry a John Denver, což bylo zahřívací kolo, tu budeme mít spoustu vzpomínek, respektive už jsme to načali. Brzdaři, rej vzpomínek a folk tým v krajinách vzpomínkových. A teď tu bude Tonio, vzpomínám, se stejným názvem také skupina Rendezvous. Nedvědi zahrají a zaspívají vzpomínám si a Marian přijde se vzpomínkou. Tak hezké vzpomínání a poslouchání. Thank you.

Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

0: co vrací se, když odmítáme zapomenout.
1: V dnešní tématické hodince pořadu Folkmeny vzpomínáme. Tohle byla skupina Marien a vzpomínka. Hned 4 vzpomínky má Pavel Dobeš, a tak si je všechny 4 dáme pěkně pohromadě. A pak tu budou další vzpomínky Karel Plíhal anebo Tempo Divlak.
2: Jedno z hlavních rolí, kromě totemu, a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných 10 a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct.

Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny, a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Políní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem naschledanou, vydrž pravdy aspoň kus. Ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další,

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a pitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky.

vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: Pár vzpomínek jsme měli i v pořadu Folkmeny ve folkových stupních. Tohle byl Ladislav Pilný, vzpomínky, a vzpomínku měl ve svém repertoáru také kdysi Vilda Roubíček. A další vzpomínka bude od cymbelínu. A pak ještě ve čtvrtek v pět, tak vzpomínej.
1: Můj sen by byl vrátit čas, něco nechat odejít, něco nechat jinak odehrát. Pár vzpomínek si tak v cestě postává. Němá armáda prostě stojí

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží. Volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid.

0: kolik už šancí ti život vzal, a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní, tak nemáš nic.
1: Tak to byly vzpomínací a vzpomínkové písničky za týden. Najdeme opět nějaké další téma. A na závěr téhleté hodinky dvě písničky, kde těch vzpomínek už zase právě tak moc není. Ale radši to ani nebudu moc komentovat. Slávek Janoušek a potom Honza Brož.

Ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti vlastně chtěl říct. Slavku, já už nevím. Kvete má!

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní gratulační či vzpomínací rubrika je tady. 14. června 1955 se narodil bývalý člen Nezmaru a Žalmanova spolu Jaroslav Matěj Matěju. A tak jsme si zahráli písničku Konvička v podání Nezmaru. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, člen AG Fleku. Ivo Viktorín právě dospíval Večer co večer v sestavě Ivo Viktorín Trio a tahle sestava přidá ještě písničku Když ji potkal. A pak tu máme 19. června 1941. To se narodil texta, scénárista a režisér Jan Vodňanský. Zaspomínáme písničkou Stříbrný noci otazník.

stříbrný noci otazník, nevyplněný dotazník. Vítr si z vlasy hrává, to už se v noci stává. Rafička zimou třese se, zdá se, že zimu nesnese. Za oknem voní káva, babička.

neonů. Někdo se blíží k někomu a ten mu z dálky mává, jiný ho očekává. Odjíždí noční tramvají tam, kde ho možná hledají. Někdo si o něm

zasněn a trochu zasněžen, prochází městem svůdce žen. Vločka se z nebe snáší k smíchu anebo k pláči. Ten, kdo se vrací po stopách, v prosinci hledá listopad a zatím krok.

0: Tak máme tu nedělní folkové stupně, součást pořadu Folkmeny, taková malá folková hitparáda v rámci tohoto pořadu. Každý měsíc soutěží 5 písní, 2 postupují, ale pravidla jsou na našem webu. Na našem webu se také hlasuje, jak už jsem vám také říkal v úvodu. Momentálně první místo Sejfy Ponka Cesta domů. Druhé a třetí místo zazní Honza Novorka Díky písním. To je několikanásobný vítěz Dětské porty, autorem té písničky je David Kourek. A potom Mňau Mňau Band a písnička s názvem Kánoe. Druhé a třetí místo je tady.
1: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

do malíčku říz. Nebudu hrát G-dur, ale radši fis. Díky, že jste přišli, díky.

větší snad mít jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem

Pacifiku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Oči mouře v půl

Mňau Mňau Band aktuálně třetí místo folkových stupňů kánuje. Mňau Mňau Band postoupili z minulého měsíce. Na čtvrtém místě je Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct, postoupil také z minulého měsíce. A na pátém místě je zatím novinka tohoto měsíce, Miroslav Skála, Přece se točí. A všem za týden může být všechno úplně jinak. Jak se hlasuje, vám ještě jednou připomenu po těchto dvou písničkách.

začne den. Pohádku o zemi, co je jak sen, jak uprostřed temnoty, v ní zlíží oči.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

0: šindele.
1: Tak folkové stupně máme za sebou, asi jste se divili, proč jsem těsně před nimi zahrál jednu písničku Zuzany Navarové, nic vám k tomu vlastně neřekl, tak to napravím teď, trošku se mi jednotlivé písničky přeházely a Zuzana Navarová mi trošku někam z té gratulační a vzpomínací rubriky utekla. Tak tedy, proč tam byla jedna písnička? 18. června 1959 se narodila zpěvačka, autorka Zuzana Navarová a řekl jsem si, že ji neodbydu jenom jednou či dvěma písničkami, ta druhá teď dozněla, ta Šidele, ale přidáme ještě do třetice jednu. Zuzana Navarová, Orlice.

si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod.

0: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic. Petro, pozvi nás a naše posluchače na tuhletu akci.
1: Poslední pardubický kroskafý koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích se těší Sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí. Jen žhavý

Je to poslední hodinka nedělního folkového večera, i tou vám zpravil Miloš Keller. Úvod obstarali Žamboši a New Christy Minstrels a poslouchali jsme také Ališi Křídla Mít a tohle byl Spiritual Quintet Farao. Tahle dnešní hodinka bude taková trošku víc klasická a tak si od Spiritual Quintetu dáme ještě trojici písniček Dvě báby, Autobusy přijíždějí a Bim Bam. Hezký poslech. Jako...

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Dospívala Pavla Marianová otázku, kdo jsme my. Možná je to i konstatování. Předtím duo Havlová a Krejsa, Barvy kamenu a také Kameloti, Kroky za duhou. Kdo jsme my? No, skupina Klíč, pochopitelně, když bych to měl zahrnout i trošku historicky, co se týče Pavly Marianové. A tak si od Klíče dejme také trojici písní, jako od Spirituál kvintetu. Omnia Vincit Amor, to je asi nejslavnější, Prach sakra a 13.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraniční porci folkové muziky v tomto pořadu. Kdo nám ještě zahraje a zaspívá? Tohle byla Girls Lee a čekají Seekers, Lazy Harry a Peter, Paul and Mary. No a mezi těmi posledními dvěma jmenovanými nám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne po 11. hodině večerní.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vabivod.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Kolega Milan Schmidt vám prozradil, co bude po skončení této hodinky. Já ho ještě doplním, že po půlnoci reprízujeme Karavanu, což je pořad, který si chystá Jirka Vondráček a Denisa Merková a z tohoto pořadu vybírá vždycky jednu písničku na celý týden. Písničku na příští týden uslyšíte v čaji o 6. v pondělí po 6:30. A my si na závěr tohoto pořadu a této hodinky připomínáme vždycky písničku pro právě končící týden. Takže slovo má Jirka Vondráček a já vám přeji příjemný poslech.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý večer, milí posluchači Country Rádia. Teď je ten pravý čas na písničku 24. týdne. Jmenuje se Tmavá díra a našel jsem ji zase mezi písničkami naší Karavany, kterou už od roku 2018, tedy již 9. rokem, připravujeme s Denisou Markovou pro Country Rádio. Tradicionál Dark Hollow opatřil českým textem Pavel Petržela, což je šéf brněnské skupiny Sakrapes. A kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak je to jednoduchý, stačí přijít teď v červnu na brněnskou country fontánu a možná vám tuhle tmavou díru Sakrapes zahrajou. Příjemný poslech vám přeje Jiří Vondráček a tady je Sakrapes a Tmavá díra.

Výborný zvuk. To je můj první dojem z alba Na mapách od tachovské kapely Vabivod. Pro nás v rádiu byla do nedávna velkou neznámou. Pak mi zavolal Jarda Samson Lenk, upozornil mě na kapelu a já je pozval na dopolední kávu. No a ukázalo se, že v podstatě už se známe z plzeňské fontány z loňského roku. Sympatická parta dělá muziku se zápalem a nadšením. Její členové mnoho let působili v různých sestavách. Z velké části v kapele Nová tvář. Hodně toho najezdili, zaznamenali úspěchy, ale nic netrvá věčně. Po rozpadu Nové tváře zůstali pohromadě Pepa Vachuda, baskytarista Standa Dědeček Bízek a bubeník Luboš Podzimek. Hráli covery po klubech. Přišel ale čas se od převzatých písní oprostit a představit světu vlastní tvorbu. Kapela se rozrostla a Vabivod přivádí na svět album Na mapách. Hudba i texty na novém albu jsou dílem Pepy Vachudy a já věřím, že ohlasy na něj potvrdí vaše prvotní reakce z dopolední kávy, kde jsme část alba dali ochutnat. Pojďme si poslechnout první polovinu. Počkej holka, Na mapách, Zvon, Lámem nad sebou hůl, Na věži a Tanečnice.

za zvězdy mají karneval. A víš, ta, co padá, je jen

0: Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.
1: Posloucháme úplnou novinku tachovské folkové formace Vabivod, album Na mapách. Album nahrála kapela v tomto složení: Josef Vachuda, Luboš Podzimek, Hubert Jeřábek, Stanislav Bízek, Eva Hrušová a Kristina Hrabiková. Nechyběli ani hosté jako Jiří Šneberg, kytara, Jan Polata, mandolína a housle a Milan Hejret, foukací harmonika. A my si poslechneme druhou polovinu alba, a to jsou písně Sbírka měst, Začaruj, Léto, Až se vyspíš, Ztracený v městech a Až nebudu zpívat.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.

0: tak už mi nezbyde nic. Jen bolavý záda a ruce třeslaví. Až nebudu zpívat všem holkám od hranic. Mí kámoši budou spát v líně mazlaví.
1: Až přestanu vyhrávat písně od ohňu, tak srdce mi zmrzne na ledovou tříšť. Až vzpomínky zmizí od nikam k nikomu, pak z košile vytáhnu poslední zbytečnou nit.

ať už se upíšou ďáblu nebo lodnímu pádlu, jen ať si najdu cestu svou. Až nebudu zpívat, tak už mi nezbude nic. Jednou se to přece musí stát. Až cesty se slijou do jedný z kolejnic, pak všude zasnu a počkám.

Tolik tedy nové album kapely Vabivod. Už podle reakcí po pořadu Dopolední káva mohu předpokládat, že vás tahle muzika oslovila a věřím, že o kapele Vabivod uslyšíme stále častěji. Jejich album je čerstvě pokřtěné a nic nebrání tomu, aby si našlo cestu k vám a také k nám do rádia. Teď už přeji dobrou noc.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Karavana na Country Rádiu.
1: Je to tak, začíná červnová karavana, u které vás vítá Denisa Marková. Karavana s číslem 94 nebude tradiční se čtyřmi interprety, ale bude celá sestavená z písniček finalistů letošní Porty. A nejen to. Karavana je součástí SMS soutěže a vy, moji milí posluchači, máte možnost poslat té, která se vám líbí, SMSku, a to ve tvaru Folk Mezera 1 až 14 na telefonní číslo 900 1103. SMSka stojí 3 koruny. Všechny písničky letošních finalistů jsou představovány také na Country Rádiu každý večer v pořadu Péti Kocmana a najdete je také na webu Porty. Vy jste si určitě všimli, že ještě je něco jiného.

0: Žožo, Sirka a Los Losos postoupili do Porty ze západu českého kola, no a soutěží s písničkou Dost dobrá. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 1 a to na číslo 900 1103. Dneska to číslo řeknu asi 14krát. Tak v dnešní karavaně vás vezmu jak jinak než na letošní Portu. Ta se koná od 26. června do 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. No a hned v pátek v 17.40 začíná na pódiu Lesního divadla první soutěžní blok, kde tyhle ty kapely, které vám dneska pustím, uvidíte naživo. No a v pátek od 5 vystoupí Madalen a Petr Bende, kteří celý festival otvírají, a to určitě zaspívají vlajku, protože na Portě to prostě jinak nejde. My si dáme druhou písničku, budou hrát For Folk a písnička se jmenuje Talisman. No a vy můžete samozřejmě posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 2 na číslo 900 1103.
1: Country Radio.

To byli zástupci Severomoravského kola Forfolk a s písničkou Talisman. No a jestli se vám líbila, můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 2 na číslo 900 1103. V Řevnicích se sejde spousta kapel, které někdy Portu vyhrály. A tak je vlastně postavená celá dramaturgie letošního festivalu. Slaví se a u toho se zpívá, takže někteří vítězové zaspívají třeba jenom dvě nebo tři písničky, protože hlavně přijedou Portě poblahopřát k jejím 60. No a v pátek to bude ještě Samson a taky Nezmaři, prostě klasika vítězů. A večer, teda v noci, se určitě taky nejde spát hned tak. Hraje se a zpívá se často až do noci, do rána, do mraků. No a tak se jmenuje i třetí soutěžní písnička. Do mraků zpívá Pavel Houfek. No a když se vám bude líbit, pošlete SMSku ve tvaru Folk Mezera 3 na číslo 900 1103.

Polabského kola se do finále Porty dostal Pavel Houfek s písničkou Do mraků a vy jí můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 3 na číslo 900 1103. V pátek 26. se odehraje ve dvou blocích celé finále. Takže to bude náročné jak pro Porotu, tak pro zvukaře Dáju Dřínka, ale taky pro posluchače. Protože vstřebat 42 neznámých písniček, to je prostě hodně náročné. A proto taky tady spouštím tu SMS soutěž, která představí písničky z finále, aby třeba něco uvízlo v uších a divák si pak řekl, jo, to už jsem slyšel, pěkná, nebo dokonce poslal hlas. A třeba to bude tahle čtyřka. Ještě je čas, to je název písničky a zpívá Marty Johnson. No a můžete samozřejmě posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 4 na číslo 900 1103.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: No a dneska jenom s Denisou, protože Jirka je nemocný, tak doufám, že se nám brzo uzdraví. Vy jste slyšeli čtvrtou písničku dnešní karavany. Soutěžní zpíval Marty Johnson, jmenovala se Ještě je čas. No a můžete posílat SMSky ve tvaru Folk, mezera 4 na číslo 900 1103. Tak, my už víme, že soutěž bude probíhat v pátek. To znamená, že sobota a neděle už bude jenom samé slavení a přípitky a debaty a určitě i šedesátkový dort. Kdo si v sobotu přivstane, ten zažije Řevnice v té nejlepší akustické pohodě. V 10 hodin startuje Quantum Minoris s tím svým historizujícím folkem a hned v 10.30 nastupuje parťák Jirky z JV Tria Aleš Petržela. Potom třeba Luz van Schaj, Rendezvous, Tereza Balonová a lončtí vítězové Lotrek. No a my si dáme další písničku, to už bude pátá, jmenuje se Zavřeli jsme hospodu, no a zpívat bude Tabásek a Partia. No a samozřejmě můžete posílat SMSky ve tvaru Folk, mezera 5 na číslo 900 1103.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu.

až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té raní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té raní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

myšlenky zertů zpívaly, tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu,

To byly vítězové chřipsko-karpatského kola Tapásek a Partia s písničkou Zavřeli jsme hospodu. Jestli se vám líbila, posílejte SMSky ve tvaru Folk Mezera 5 na číslo 900 1103. Taková porta, ta se připravuje dlouho dopředu, jako každý festival, a letos je to zase milník a ten se jmenuje Štafeta partnerských festivalů Porty. A je to 30 festivalů, kam si pořadatelé pozvou favorita, finalistů letošní Porty. A nemusí to být zrovna vítěz, je to na pořadateli, kdo se mu bude líbit. A to znamená, že pořadatelé ze štafety přijedou na Portu v pátek, aby si vybrali nebo si najdou SMS soutěž na webu Porty a tam si vyberou. Jsou tam i videoklipy soutěžících. No a my si teď vybíráme písničku číslo 6, Převozník oblaků, a hrají Cihelna a spol. Z jeho českého kola. No a tvar SMSky je Folk Mezera 6 a číslo 900 1103.

Dohrála písnička Převozník oblaků, hráli Cihelna a spol, no a SMSK je ve tvaru Folk, mezera 6 a číslo 911.03. My jsme stále na Portě, asi tak v polovině, protože v sobotu pokračují od 13 hodin Vojta Kyďák Tomáško, nová sekce, Přelet MS, Monogram a Zelenáči. A v průběhu všeho toho hraní a zpívání se objeví na velké LED stěně přání těch, kteří to na Portu nestihnou, třeba Pavel Žalman Lohonka, anebo vzpomínky na ty, kteří na Portě a ve folk a country muzice zanechali nesmazatelnou stopu, třeba jako Babi Daněk. No a my si teď dáme sedmou písničku dnešní karavany. Ta se jmenuje Co pošlem dál a hrají a zpívají Nebe z tebe z brněnského kola. Vy můžete posílat SMSky folk mezera 7 na číslo 900 1103.

To byly Nebe z tebe z brněnského kola s písničkou Co pošlem dál. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 7 na číslo 900 1103. Pro vítěze a oceněné bude připraveno zase spousta dárků od partnerů Porty. Kromě slavné portovní sošky to bude pro vítěze skládací kytara od Furchů. Jednou ji na Portu přivezl ukázat její strůjce František Furch. A opravdu, jak ji vyndal z obalu, který měl na zádech, přijel totiž na motorce, tak ji složil a ta kytara byla ke všemu i naladěna. Tak ta čeká letos na vítěze a taky nahrávání ve studiu u Helenky Rytířové a určitě to bude i pozvánka do Country Rádia. No a třeba ji získá Jan Klubus, který hraje na cymbál a je to vítěz pražského kola. Soutěží s písničkou Proud a vy jí můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 8 na číslo 900 1103.

0: Písničku Proud zpíval Jan Klubus. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk, Mezera 8 a číslo je 900 1103.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
0: Ten největší tradiční proud folkové a country muziky nás čeká v sobotu od 16.30, kdy na scénu dorazí Zelenáči, Pavlína Jíšová, Slávek Janoušek a taky naše oblíbená Vehyba s úžasnou Veronikou Bartošovou. A pak Věra Martinová, Spirituál kvartet s hostem Jirkou a Zdeničkou Tichotovými a sobotu zakončí Honza Nedvěd a příbuzní. No a je vám jasný, co se bude zpívat. No a co se bude zpívat teď? V tomhle velkém městě hudební soubor Vášky z Podbrdského kola. No a SMSky můžete posílat ve tvaru Folk, Mezera 9 na číslo 900 1103.

Folk Mezera 9, to je SMS a číslo 91103. To můžete posílat, pakliže se vám líbily hudební soubor Vášky a písnička V tomhle velkém městě. Vášky zpívaly o velkém městě, ale v tom našem malinkém městě v Řevnicích, tam to bude jako v Úlu. A kdyby bylo libo vstupenky, tak jsou samozřejmě v předprodeji na webu Porty. Vojta Kyďák Tomáško se jednou v jednom příspěvku pro e-portýr zamýšlí nad tím, jestli se dá vůbec v hudbě soutěžit. A on si myslí, že nedá. Ale přesto se soutěží a hlásí se stále spousta kapel a interpretů, kteří to na Portě zkouší. A třeba ani nechtějí vyhrát, třeba je to jenom baví, že se potkají s jinými muzikanty, proberou všechno možné, anebo si domluví další spolupráci. No a my tady máme další kapelu, kterou určitě v pátek na soutěži uvidíte. Jmenuje se Elka s kapelou. No a písnička má název Budu tady krátce. SMSky posílejte ve tvaru Folk Mezera 10 na číslo 91103.

Dospívala Elka s kapelou písničku Budu tady krátce a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 10 na číslo 900 1103. No a my už jsme zase na portě a je neděle 28.6. a tu odstartuje vítězka z roku 24 a to byla Maruška Tilšarová. Teď byla nedávno na návštěvě u Milana Šmita a tam to všechno rozebrali. Jak to je v rádiích, jak je to na sítích, jak je to s nahráváním CDček. No a Maruška to po vítězství vzala vážně a věnuje se nejen samotné hudbě, ale i tomu, co kolem tvorby musí dělat, aby se písničky dostaly k těm správným lidem na Facebooku, Instagramu, Spotify, na YouTube. No ale to platí pro všechny interprety a kapely, nejen pro startující finalisty na portě. A my si dáme vítěze Vysočiny, skupina Alfa Srnec a jejich písnička Los. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 11 na číslo 900 1103.

To byla písnička, která se jmenuje Los a zpívali a hráli skupina Alfa Srnec. Vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 11 na číslo 900 1103. V neděli to bude nejen o zpívání, ale také vyhlašování vítězů a dalších cen. Robert Křesťan se představí s traperama, se kterýma nedávno vydal dvojalbum a kde vlastně začínali jako studentská kapela, která se přihlásila na Portu. No a pak vystoupí Martin Rose, který v roce 2008 zasadil památnou lípu na náměstí, když se Porta nastěhovala do Řevnic. To se s dětmi ze školy zasadila celá alej za přítomnosti muzikantů a kapel. Bylo to super. Pak se sázely portovní lesíky a ty už dneska budou dost vzrostlé. No a je tady čas na další písničku, už je 12. Zpívat a hrát bude Mňau Mňau Band ze Svitavského kola. No a písnička má název Hlas hor a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 12 a číslo je 900 1103. Mně se o tom čísle už bude zdát.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byl Hlas hor a Mňau Mňau Band ze Svitavského kola. SMSky můžete posílat ve tvaru Folk Mezera 12 na číslo 900 1103. Jsme na konci SMS soutěže a sportou už jsme úplně ve finále. V neděli 28. června vystoupí ještě Epidemie, Ališi, Marien, Xindl X, pak bude vyhlášení vítězů, hrát a zpívat bude Cop a Robert Křesťan s Druhou trávou. No, Roman Horký, ten je v rekonvalescenci a tak se na něho budeme těšit v nahrávkách a třeba příští rok na Portě 27. A taky se možná stihne zaspívat i několik slavných portovních písniček jako závěr Porty roku 2026. My si dáme 13. song dnešní karavany, jmenuje se Kankán a hrát a zpívat budou Hellraisers z východočeského kola. Vy můžete posílat SMSky ve tvoru Folk Mezera 13 na číslo 900 1103.

0: To byla skupina Hellraiser z východočeského kola s písničkou Kankán a vy můžete posílat SMSky ve tvaru Folk Mezera 13 na číslo 900 1103. No a vlastně to byla úplně poslední písnička dnešní karavany. A když se ještě vrátíme spolu k Portě, Porta slaví 60 let. A i když s námi Babi Rivola, Tony Linhart, Franta Nedvěd nebo Mirek Kovařík nemůžou sedět v zákulisí, díky obří led stěně budou v Řevnicích zpívat a mluvit s námi. Těšíme se na vás na letošní Portě. Nezapomeňte, že to bude od 26. do 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Určitě se tam potkáte i s Jirkou Vondráčkem, který se do té doby uzdraví. No a tu naši SMS soutěž, kterou jste dnes absolvovali, můžete sledovat také na webu Porty. Mějte se moc krásně, mě moc těšilo. A doufám, že příští měsíc se v karavaně číslo 95 s Jirkou ve zdraví tady sejdeme. Mějte se moc fajn a uvidíme se na Portě.
1: Partnerem karavany je SAJ, Svaz autorů a interpretů.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

Středá, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek v dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: vám, sluch a nebo hlas?
1: Obojí, pane profesore. Obojí. A to je taková, totiž hudební sluch, já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní se poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
2: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, anebo pro zpěváka mluvit?
1: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to dozvíte, tak mírných, zírných, jo, latinsky řečeno. Tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

0: Rána Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.